Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya. Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
1: Partner je abstinent celoživotní, takže...
0: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
1: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Život plyne dál.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Krásné ráno, já doufám, že ho máte krásné, protože se probouzíte na vlnách Rádia Čas 5.58 aktuální čas s vámi. Dobré ráno, Moravo, tak je Lenka Líšková, moc vás zdravím, mávám vám takhle ve středu 12. srpna. Jinak teda musím říct, že jak jsem jela do práce, tak venku je celkem frišno, jak se říká u nás, takže nějakou mikinu nebo něco přes ramena určitě se to bude hodit. Každopádně odpoledne bude velmi příjemně 24 stupňů Celsia a jasná obloha. On vám však Honza Gavelčík řekne mnohem víc. Každopádně teď to vypadá, že by ten dnešek, ta středa s datem 12. srpna měla být fakt jako fajn. No, jak už jsem říkala, Honza Gavelčík, aktuální zprávy, no a s vámi Rádio Čas.
1: Na ulicích Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat na Rudné ulici v Ostravě. Ve směru z Poruby až po křížení s Plzeňskou ulicí neodbočíme. V obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Houbařská sezóna je kvůli suchu nejhorší za poslední roky. Kroměříž bude mít novou sportovní halu. Fotbalistky pražské Sparty se v předkole ligy mistryni utkají s Ženevou. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Suché a horké počasí houbařům nepřeje. Houby nerostou, ale to už nejspíš ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby.
2: Morava aktuálně.
1: Slavná Stodolní ulice v Ostravě prochází velkou proměnou. Stavaři po vybudování podzemních garáží a hrubé stavby začínají se stavbou druhého nadzemního podlaží, kde se bude bydlet. Všech více než 130 bytů je už prodaných. Kroměříž se dočká nové sportovní haly. Město už získalo stavební povolení. Ještě do konce roku chce pro budovu postavit potřebnou trafostanici. Pokračuje mluvčí radnice Jan Vondrášek.
3: Sportovní hala bude určena například pro volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, sálovou kopanou, házenou, stolní tenis, badminton, futsal, gymnastiku nebo pro taneční sporty. Prostorově bude dimenzována tak, aby se v ní tyto sporty mohly hrát i na nejvyšší úrovni. Počítá se například s potřebnou výškou stropu pro volejbalové soutěže či s výběhovými zónami nutnými pro další sporty.
2: Rádio Čas Sport.
1: Fotbalistky pražské Sparty se v závěrečném třetím předkole ligy mistryň utkají o účast v hlavní fázi se Servette Geneva. České šampionky začnou dvojzápas 26. srpna doma. Odvetu odehrají 2. září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom los. Taky dneska se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po celý den jasná až skoro jasná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 27 stupňů. Tolik zprávy, po 6. hodině začíná středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líčkovou.

No, tak jsem to měla hezky nachystané, ale úplně jinak. Akorát mi tady jede úplně něco jiného, než má. Tak to si myslím, že předesílá opravdu tu středu 12. srpna, že to dneska bude hodně, hodně zajímavé. 6.01, krásné ráno vám všem. Přeje Lenka Líšková, jak už říkal Honza Gavelčík, dneska tady budeme společně sami, jelikož Ráďa má dovolenou. Každopádně to mi nezabrání v tom, aby vám řekla, kdo má dneska svátek. No a úplně originálně jsem tam samozřejmě měla nachystané ty činasky, protože dneska slaví svátek Klára, ale úplně to nevyšlo, no, ten moment překvapení nevadí.

to příležitosti úplně celou, ale nevím, jestli se mi to podaří technicky. Dneska to bude hodně, hodně zajímavé. Jo, je to tam, takže pro všechny Kláry, které dneska slaví svůj svátek, tak z rádia Čas. A, činasky, hraje to, přátelé, hraje to. Dneska budeme slavit celý den, že bude něco hrát. Příjemné pohodové ráno, hity, které milujete, i takhle ospale. Z rádia Čas, prostě někdy se stane.

Pohodové ráno, ladíte rádio Čas, ať už je kdekoliv po celé České republice přes DAB+, anebo taky přes časradio.cz, kdekoliv na světě. Možná právě teď se nacházíte v Grónsku, na Islandu, anebo ve Španělsku, pokud ano, tak hodně mávám, tam budete mít dneska velkou podívanou. Dneska je totiž zatmění slunce. A já jsem si tak jako říkala, proč já to tak motám a patlám tady na začátku, ale já si myslím, že to je zatměním slunce a vždycky, když se něco děje, tak je dobré to svalit na nějaký takový astronomický jev, jo. Jinak i v Česku nás čeká mimořádně výrazné částečné zatmění slunce, takže i tady to bude veliká paráda, jinak v těch zemích, které jsem zmínila, tak bude celkové. Ten měsíc tady v Česku při západu ukrojí až 87% slunečního disku a nastane vlastně dvojí soumrak. Začít by to mělo v Evropě okolo 19

0: hodin a 19 minut středoevropského letního času. A potom do té maximální fáze se to dostane o 50 minut později ve 20 hodin a 10 minut. Takže kdo nemá takové zatmění celkové jako já dneska, tak dneska večer to bude na obloze úžasná podívaná. A jsem teda hodně zvědavá, jaký vliv to na nás bude mít, co se týká hvězd a nějakého horoskopu. A to už nám za chvilku řekne Milan Gelnár.
1: Radio Čas. Hity, které miluji.

0: Mám chuť říct, že teď to do sebe všechno krásně logicky zapadá. My jsme se tady bavili před chviličkou na rádiu Čas o zatmění slunce, které nás čeká tady v Česku. To bude opravdu unikátní podívaná. Po 19. hodině to začíná, takže zatmění slunce ve Lvu. A představte si, že tohle zatmění se neprojevuje pouze tím, že tady bude nějaký soumrak nad krajinou, ale taky poklesem teploty. A to je ten důvod, proč je dneska venku frišno. No já už jsem na to přišla, mám z toho radost. Jaký vliv to na nás ale bude mít, co se týká hvězd a horoskopu, tak o tom už teď ten nejpovolanější na Rádiu Čas, Milan Gelnár.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Úterý bude s velkou převahou hvězdných aspektů souladných.
0: Jo. Milan se spletl. On má taky zatmění, chápete? Jo. On vám chtěl říct, jaké to bylo včera, abychom si to krásně připomněli. A dneska nás nechá ještě chvilku vyčkávat a uvidíme, co nám řekne. Tak já se s ním tady domluvím a uvidíme, jo?
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Jako už se trošku bojím na cokoliv tady sáhnout, jo? Ladíte Rádio Čas, krásné ráno, 6 hodin 17 minut, k tomu středa 12. srpna. Zatmění slunce, to vypadá, že má na mě velký vliv, a to ještě nezačalo, a na Milana taky, protože ten si spletl dny, říkal včerejšek, tak já už konečně tedy doufám, že se trošku probere a řekne nám aktuální horoskopy, podíváme se na to. A prosím vás, mi tak jenom napadlo, jo? Protože znáte takové ty dny, kdy se prostě daří, jo? Kdy jeden blbec, na co sáhnete, to prostě jede jako nedá se, jo. Tak napište mi, jestli to znáte, jestli máte třeba i nějakou veselou historku, jen tak mimo téma, o tom, když se probudíte a vylezete z postele levou nohou, jak to potom vypadá, no. Tak klidně napište 7766 12800, WhatsApp už nám jede a já doufám, že pojede i Milan.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Středa bude o něco náročnější než den předchozí. Sice stále bude panovat velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných, avšak přibude trend porušování zákonů, dohod, pravidel a zákonitostí, ke sklonům, k nerozumnému myšlení, mluvení i jednání a také k vyhroceným emocím. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři mohou hýřit elánem a energií. Ryby budou velmi vztahovačné a radci mohou zažívat větší vnitřní pnutí. Blíženci budou velmi emotivní. Váhy mohou bojovat s nějakými profesními tátrhely a vodnáři se mohou těšit na intenzivní prožívání vztahů či jiných citových záležitostí. Kozorozy mohou zažívat rozpor mezi tím, co budou chtít, a tím, co bude možné. Býci mají naději na nějaké dárky či jiné snadné zisky a pany si budou dobíjet energii zejména v prostředí přátel. Berani mohou konat tak nějak sami proti sobě. Lvům se bude dařit ve vyjednáváních na úřadech a institucích a střelců by se mělo držet štěstí. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů přes šatní skříně a komody až po kompletní vybavení ložnice. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
1: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
7: Hity, které milujete. Čas. Rádiu Čas.
0: Mám prostě

vlastně dnešní oslavenkyně na rádiu Čas Eva Farná a její hitovka Mám boky jako skříně dneska slaví 33. narozeniny a za mě teda po Edenech královna Eva. Takže velká gratulace z rádia Čas. Hrajeme hity, které milujete. 6 hodin 24 minut k tomu aktuální čas. No a pojďme se podívat na dnešní téma, které s těmi boky jako skříně vlastně v podstatě dost souvisí. Protože dnešní otázka dnešního dne je, jaké jídlo má váš partner nejraději? Čím mu uděláte největší radost? Facebook už krásně ožil, protože tam tu otázku vždycky zveřejňujeme o den dopředu. Tak Zuzka píše, pečený bůček se zelím a bramborovým knedlíkem, nejlepší koláč je prý klobása. Jo, tak to znám přesně, takové muže. Klára, všechny smetanové omáčky, to bych mohla jíst pořád. No jo, mňam, mňam, mňam. Danča píše všecko, 3 smajlíky, je to úžasný strávník, vařím podle svých chutí a za 13 let ještě nikdy neohrnul nos nad výběrem. Tak to musím říct, že mám taky úplně stejnou zkušenost, že jakmile je navařeno, tak je to prostě skvělé. Ale pokud bych mohla říct něco z našeho osobního života, tak to máme asi oba stejné a milujeme kulajdu. Jako jakmile je někde kulajda, tak si ji prostě musíme dát a je to naprosto jako největší lahůdka. No a co vy, čím vašemu partnerovi uděláte největší radost, co má nejraději za jídlo, pište na Facebook, anebo můžete dneska konečně využívat taky náš WhatsApp na 776612800. Klidně nahrajte nějakou hlasovku a kdyby se vám chtělo třeba nějaký tip na recept, tak já ho klidně pošlu dál.

Já si myslím, že zvířátek není nikdy dost a teď mě teda hodně tak jako pomazila zpráva, že někdy něco čtete a úplně máte pocit, že vás něco tak hezky jako rozněžní a pomazlí, tak vyšel článek, že na jednání brazilského regionálního parlamentu přišli dohlédnout kapibary, to je moje nejoblíbenější zvíře na světě, museli tedy to jednání přerušit a několik kapibar se tam krásně prošlo a jedna zastupitelka tedy je natočila. Ona sama potom to komentovala slovy, že to není nic moc jako ojedinělého, že opravdu ty zvířátka tam žijí a tady občas se přijdou podívat. A vypadalo to opravdu hodně legračně, protože oni se tam tak štrádovali, všechno okoukli a pak odešli. Také nevím, jestli si pro sebe i nějaký kapibaří zákon schválili. Jinak kapibary žijí většinou hodně v blízkosti vody a jsou celkem velké, můžou dosahovat délky až 1,3 metrů. Výška v kohoutku je 55 cm a jejich váha může atakovat hranici 80 kg, takže jsou to takový velcí plyšáci. To jenom tak, kdybyste si třeba nějakou kapibárku chtěli pořídit na balkón, já bych si ji klidně pořídila, protože jsou to nejmilejší, nejúžasnější a nejroztomilejší zvířata na celém světě a nejlíp se s nima mazdí. Navíc jejich náplní celého dne je, že se akorát tak nabaští a potom spinkají a to je všecko, takže takový snový život. A když jsme u těch milovníků kapibar, tak si představte, přátelé, že já nejsem sama, protože na internetu, na YouTube najdete i kapibaří song, to je on, já vám kousek pustím. Právě.

Asi jste si všimli, že ten text není složitý na zapamatování. Ale co je zajímavé tady na té nahrávce, kterou najdete právě na YouTube, je, že je to vyloženě pro hodně velké milovníky kapibar, protože ta nahrávka tady trvá 10 hodin. Opravdu můžete 10 hodin poslouchat tohle. Já si myslím, že po 10 hodinách takovéhle diskotéky už vám bude všechno jedno. To je nejlepší terapie. Rádio Čas. Hity, které má

co jsem to jenom chtěla? Na co jsem to tak nějak zapomněla, nebo co jsem ještě v téhle hodině měla udělat? Přemýšlím. Jinak samozřejmě ladíte Radio Čas, hity, které milujete, středa 12. srpna, aktuálně 6.35. Já už vím, tři kola časovaných hodin, že jo, v Dobré ráno Moravo. Celý tento týden hrajeme o poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia, kde si můžete koupit například čističe Dr. House nebo taky produkty pro osobní péči Mýtů a Nýbou, jako jsou sprchové gely a spousta dalšího. A je mi jasné, že už čekáte na to, kdy právě další časované hodiny vyhlásím, a já si myslím, že to nebudeme zdržovat, že na to rovnou můžeme jít a skočit a hupsnout. Takže kdo by chtěl tenhle poukaz do Vento Bohemia, tak 7766 12800 telefonní linku uvolňuju a do hry půjde ten, kdo se dovolá třetí v pořadí. Jenom ještě připomínám pravidla, jednoduchá otázka, časový limit a jakmile správně odpovíte, tak poukaz je váš. Radio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Já si myslím, že teď by to zasloužilo fanfáru jenom proto, že se Káťa dovolala. Káti, krásné ráno.
2: Krásné ráno.
1: Schválně, jestli víte proč. Proč bych vás oslavila dneska ve středu?
2: No, nevím, asi, že jste to zvládla. Pořádku.
1: Káti, vy jste poslouchala od rána a vy víte, že mám dneska takový ten den blbec. Ale dobře, to cením, ano.
2: Já nakopnu i na rovné zemi, takže dneska dobrý.
1: Takže to máme stejně. Samozřejmě i to je hodno oslavy, tak to je fajn. Každopádně, Káti, já si myslím, že to je znamení, protože zatím jsem zapisovala samé muže. Samí muži se dovolávali do časovaných hodin, no.
2: Já jsem vždycky taky chtěla být kluk.
1: Jo, tak. Říkala jsem si první, že dá, zas nic. Kati, jste kuchařka, ráda vaříte?
2: Jo, a poslouchala jsem taky má nejradší výpečky se zelím, jo, takže... A kolejdu teda nesnáším, Leni. Tu
1: fakt?
2: Nesnáším.
1: Mm-hmm. Ale to nevadí, i tak vás mám ráda. V pořádku. To nevadí, prostě je to na osobnosti toho člověka nic nemění, i tak můžete získat poukaz do Vento Bohemia, jo?
2: Ano.
1: Dobře, tak jo, jste připravená, jdeme na to?
2: Jdem to zkusit.
1: Tak, otázka dnešního rána první zní, která zpěvačka hrála princeznu v pohádce Šíleně smutná princezna?
2: Je, to je Helenka Vondráčková. A já jsem si měla, po několika letech jsem se dozvěděla, že tam byla Helenka a on byl Václav. Nikde to nikdy neříkají.
1: Tak já můžu ten odpočet rovnou jako vypnout, ne? Kači, vidíte, jak jsem hodná, nevadí, že nemáte ráda kolajdu, ale i tak poukaz Vento Bohemia v hodnotě 500 korun je váš, gratuluju.
2: Děkuji, mám velkou radost.
1: Nakoupíte pro sebe nebo se podělíte?
2: Určitě, jako kdyby pro celou rodinu.
1: Jasně, to musí být.
2: Od každého někdo, ano, ať má každý radost.
1: Super. Děkuju. Tak jo, tak se mějte krásně, doufám, že dneska budete mít díky rádiu čas hezčí den a naslyšenou.
2: No, děkuji, naslyšenou.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Na rádiu Čas budeme dneska celý den tak trošku vařit, protože ta dnešní otázka k tomu svádí, co miluje váš partner, co je jeho nejoblíbenější jídlo, co mu rádi vaříte a na co nikdy neřekne ne. Píšete na náš Facebook a taky na WhatsApp na 776612800, už začínají chodit zprávy a já z toho mám radost, tak schválně, co nám nahrál Tomáš.
1: Dobré ráno. Svému miláčkovi největší radost udělá hovězí líčka na víně a polévka tlaďda, ale nepohrdne ani výpečky se zevím, když je udělá. Krásné ráno, Tomáš.
0: Vypadá to, že vaše drahé polovičky jsou takové masové. To tady zatím převládá, dokonce i na Facebooku Rádia Čas. Jiřinka napsala třeba knedlo zelo vepřo, to má rád. No a Bohdanka maso, hlavně maso na jakýkoliv způsob. Tak vypadá to, že vegetariáni neladí Rádio Čas. Každopádně, co vy, co rádi vaříte svému protějšku, napište, nahrejte hlasovku, moc se na to těším. Teď hity, které milujete ke snídani.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
9: Obědovka Rádia Čas.
8: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
9: Když posloucháš, máš vyhráno.
8: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Nejvíc nejlepší ráno vám všem, kdo ladíte Rádio Čas, a mávám samozřejmě taky všem, kdo jsou na cestách, protože zatím, co se tak spojujeme telefonem nebo mi nahráváte hlasovky na WhatsApp, tak většinou je to z bodu A do bodu B. Jinak, kdybyste v bodě B měli počítač a nebo nás právě teď ladili na časradio.cz, tak jenom připomínám, že 21. listopadu Ostravar Arena, že tam propukne megakoncert Rádia Čas, velká událost, a letos to bude teda úplně mega monstrózní. Kapela Europe, taky Olympic, David Koller nebo Lenny a Marpo, a lístky právě na časradio.cz můžete kupovat. Jenom tak, abychom na to nezapomněli, jsem si říkala, že vám to připomenu, možná taky nějaké Kláře k svátku by se to jako dárek hodilo. Jo, jen tak jako házím do placu. Teď už Honza Gavelčík a aktuální zprávy.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
2: Tento týden hrajeme o lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a kupu dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptové. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3900.

0: Rádio Čas.
1: S komplikacemi právě teď musíme počítat v Ostravě. Na Místecké ulici na příjezdu do centra města se tvoří kolony. Problémy jsou taky na Rudné ulici v Ostravě. Opravuje se vozovka, a to v úseku mezi Porubou a křížením s Plzeňskou ulicí, a ve směru na Havířov v tomto úseku neodbočíme.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Benzín do konce srpna zlevní. Olomoucký ústřední hřbitov bude bezpečnější. Třetím dnem pokračuje mistrovství Evropy v atletice. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na benzínu ušetříme. Do konce prázdnin by mohly ceny nejprodávanějšího Naturalu 95 poprvé od poloviny července klesnout pod hranici 40 korun za litr. I nafta podle televize LTV Plus zlevní, zůstane ale nad hranicí 42 korun.
0: Morava aktuálně.
1: V Ostravě už více než rok pomáhá projekt zaměřený na podporu náhradní rodinné péče. Podrobnosti přiblížil Petr Havránek z tiskového odboru města.
2: V rámci našeho nového programu zkušené a empatické sociální pracovnice seznámí zájemce s formami náhradní rodinné péče a pomůžou s výběrem nejvhodnějšího řešení. Současně umí reagovat na zcela přirozené obavy a rozptýlit pochybnosti žadatelů, ale rádi pomůžou i s příslušným administrováním všech potřebných dokumentů. Pro zájemce jsou tak nezastupitelnými na cestě k nové rodině.
1: Během prvního roku fungování projekt nabídl už víc než 120 konzultací. Ústřední hřbitov v Olomouci Neředíně bude bezpečnější. Střežit ho bude městský kamerový systém.

0: které milujete.
1: Pokud řešíte třeba nějaké finanční záležitosti, tak pro vás teď budu mít na rádiu Čas recept. Jinak hity, které milujete, už nás čekají 7.03 aktuální čas a podíváme se společně do Číny, protože tam v jednom korporátě začínají rána, pracovní rána tancem, jo. A není to jen tak ledajaký tanec, oni tomu říkají takový motivační tanec a mělo by to přilákat hojnost do našeho života, protože ty kroky vlastně vypadají tak, že skáčete a děláte, jako by na vás padaly peníze, jo? A tím oni začínají každý den v práci, já si myslím, že to je hodně motivační, tak jsem si říkala, že bychom to mohli zkusit, takže já nám tady něco pustím. Myslím, že Whitney Houston je dobrá na to, takže pojďme se vlnit. Prosím vás, nepouštějte volant, kdo řídí, ale kdo neřídí, tak ruce nahoru a padají peníze. A koupeme se. Jako připadám si u toho trošku jako blázen, ale doufám, že to bude fungovat. Tak klidně pokračujte dál. Hity, které milujete na rádiu Čas. Krásné ráno.

0: Já myslím, že když jsme to tak hezky tady z Whitney Houston vytancovali, tak se můžeme i klidně pořádně najíst. To je téma dnešního dne, kdy se vás ptáme na to, jakou dobrotu má nejraději vaše druhá polovička, co mu nejraději vaříte, pečete. Zatím teda jsme masoví, tak uvidíme, co přidá Peťa.
1: Dobré ráno, tady Petra. Tak u nás vyhrávají všechny omáčky, ale úplná topka je rajská, a to i rajská polívka. No a teď v těch letních měsících jsou to hodně taková jídla jako obalovaná cuketa nebo květák, lečo a takové, spíše takové lehčí jídla. Zdravím.
0: Tak já vidím, že Peťa je velmi zdatná kuchařka, že má opravdu velký rozptyl. Já jsem se tak zaposlouchala a představila jsem se tu rajskou, protože tam je teda taky jako dost hodně chutná. Podíváme se také na vaše příspěvky na Facebooku. A tam píše Janča Katův šlech. Renča, můj muž miluje řízky, které se mi strašně nechtějí obalovat. Co se týče masa, tak tam je jeho ráj. No já jsem to říkala, prostě ti chlapi jsou masoví. Zase Jitka píše řízek. No a Nikča, to je můj člověk, že má ráda kulajdu a taliatele s něčím nebo nějaký cézar salát. Tak to je konečně něco takového odlehčenějšího. Co vy, co vaříte nejraději vaší drahé polovičce, co má nejradši, tak pište na Facebook, kde mimochodem najdete taky za ranní dvojku nové video, tak doufáme, že vás pobaví, takže klidně můžete poslat dál do světa. No a nebo se na vás pořád těšíme ve formě hlasovek na 7766 12 800. Yes.

0: Venku je krásně, svítí tam sluníčko, středa 12. srpna, všechno nejlepší všem Klárám. No a vypadá to, že i ty teploty budou příznivé a trošičku oproti minulým dnům se ochladilo. To je způsobené tím, to jsem si nastudovala v té první hodině, že probíhá zatmění slunce. U nás to bude částečné, asi 90%, a sledovat to budeme moct po 19. hodině večerní, tedy alespoň tady u nás. Jinak, kdybyste to chtěli vidět celkově, tak ještě připomenu, že bude možné pozorovat celkové to zatmění slunce z Grónska, Islandu a nebo ze Španělska, kdybyste náhodou jeli kolem. Toliko, co se týká na obloze, co jsem dostudovala, co jsem našla. Ovšem, jaký vliv to má na naše nitro, tak to už samozřejmě ví náš dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Středa bude o něco náročnější než den předchozí. Sice stále bude panovat velká převaha hvězdných aspektů solárních vítaných, avšak přibude trend porušování zákonů, dohod, pravidel a zákonitostí, ke sklonům, k nerozumnému myšlení, mluvení i jednání a také k vyhroceným emocím. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři mohou hýřit elánem a energií. Ryby budou velmi vztahovačné a radci mohou zažívat větší vnitřní pnutí. Blíženci budou velmi emotivní. Váhy mohou bojovat s nějakými profesními zátrhely a vodnáři se mohou těšit na intenzivní prožívání vztahů či jiných citových záležitostí. Kozorozy mohou zažívat rozpor mezi tím, co budou chtít, a tím, co bude možné. Býci mají naději na nějaké dárky či jiné snadné zisky a pany si budou dobíjet energii zejména v prostředí přátel. Berani mohou konat tak nějak sami proti sobě. Lvům se bude dařit ve vyjednáváních na úřadech a institucích a střelců by se mělo držet štěstí. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.

0: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
1: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní z Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
7: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
6: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
7: A maminka se mnou.
6: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
8: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
8: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
8: No jasně.
9: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
10: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
11: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
12: Partner je abstinent celoživotní, takže...
11: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
12: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
6: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
13: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: teba chuť.
1: Rádio Čas, hity, které milujete, no a už nejsem sama ve studiu, už je to taky Honza Gavelčík, ahoj.
2: Hezké ráno, ahoj.
1: Jak se máš?
2: Já se mám výborně, jak se máš ty, Leni?
1: Je taky dobře, já jsem to chtěla trošku natahovat a abych hned neprozradila, že tady nejsme sami, že tady máme ještě někoho.
2: Ano.
1: Tak uvedeme ho?
2: Ano, dámy a pánové, přátelé, je to neuvěřitelné, ale alespoň takhle, prostřednictvím dálkového spojení se s námi teď bude podílet na téhleté úžasné vědomostní soutěži skvělý, skvostný, fenomenální a famozní Radim Soběslav Bednář.
1: Tadá!
3: A takhle uvádí každého, Leni. Počkej,
2: to není pravda, to není pravda.
3: Honzinko, ahoj a díky moc, ahoj.
1: Ráďa z dovolené si říkal, že už odpočívá moc dlouho a že by nás prozkoušel z nějakých znalostí.
2: No tak to je ale nádherné
3: ovšem. Že jo, to 12. srpna je takové silné datum, alespoň letos, takže bychom si to udělali takové jako... A ve dvou se to lépe táhne, takže prostě pojďme si hrát.
2: No Ráďa, do tohoto zatmění perzejdy v noci budou létat, no paráda, všechno jak má být.
1: Úžasné, tak jdeme na víš, nevíš, já doufám, že bude úplně stejně úžasné a superkalifragilisticexpialidozní jako úvod od Honzy.
4: Dobré ráno, Moravo.
5: Dobré ráno, Moravo.
4: Víš, nevíš.
3: Dobře, uděláme si to superkalifragilisticexpialidozní, takže dneska by měla 105 let moje babička, jo. Ale v rámci těch příbuzenských věcí mě zajímá jiná věc. V dobách dávno minulých, prostě za našich pradědů a prabáb, komu se říkalo devěř?
2: Devěř?
3: Devěř.
1: To je něco jak neteř, mi to přijde. Devěř. Devěř. Máš možnosti?
2: To slyším teda vážně.
3: Samozřejmě, že mám možnosti, je to takové hravé, že jo, toto člověk jako běžně neví, ale vždycky už si to bude pamatovat. Takže buď to byl manželův bratr, manželčina sestra, jak říká Lenča, dnešní neteř, anebo taky dnešní kmotr. Takže kdo mohl být, nebo kdo mohla být, devěř.
2: Já bych řekl manželčina sestra.
1: Já taky mi to tam táhne. Tak my jsme pro manželčina sestra.
3: Mě to taky vždycky táhlo, k té fanfulence se přiznám.
2: Ale tak ale... to nebude ono, to je jasné.
3: Je to manželův bratr, je to dnešní švagr.
2: Ne.
1: Oho. Ano.
3: No, je to. Tak.
2: Ono to zní tak žensky.
3: Mm-hmm. Je moc dobře, že Honza ví, že dneska bude zatmění slunce z velké části, nebo nejvíc viditelné teda ze Španělska, ale tady si to užijeme. Tak asi se nemůžu nezeptat, jak se řekne slunce latinsky.
1: Helium.
3: A takhle, a je to výraz, který znáte, nebo najednou, když to slyšíte, tak jako víte, že jste to slyšeli, jo. Takže, a vlastně, Lení, jdeš dobrým směrem takových těch názvů, které prostě známe, jo.
1: Tohle Helios. Není.
3: Tak dobře, takže nápovědy?
1: Dobře.
3: Dobře. Sal, sol, lux, nebo stela?
2: Já bych řekl lux.
1: Já taky. tak je to sol, jo?
3: Víte co?
2: Tak to bude sol, tak mi to napadlo.
1: Je to sol.
3: A je to sol. Tak.
2: No ne, protože ano. My jsme kdysi měli doma takovou lampu a jmenovalo se to solux a mělo to jakoby imitovat sluneční světlo a mi tak jako
3: napadlo, je to přesně z toho... ono, lux jo. Je světlo, mimochodem stela je hvězda, sal je sůl, takže sol, výborně.
1: No, mě právě napadlo z Hvězdných válek Han Solo, tak on asi byl jako Han slunečný.
3: Ano, slunečník, to byl slunečník, to je vlastně předobraz té známé české pohádky, ano, tak přesně ano. V roce 1881 Pražské národní divadlo zhruba 2 měsíce po slavnostním otevření bohužel bylo poničeno požárem, jo. Nicméně to všechno kolem už jsme si říkali. Víte, za jak dlouho se ve sbírce Národ sobě vybral ten první 1 000 000 zlatých?
1: Já myslím, že to byla celkem rychlovka.
2: No to byla hodně velká rychlovka, no.
1: Ale zase na tu dobu oni to museli obejít pěšky, že? To není jak tady, že pošleš peníze na účet.
3: No, možná to jako byl nějaký tisk a podobně, takže...
2: Já bych řekl 4 dny.
1: Já bych řekla měsíc.
3: No dobře, tak já vám jenom řeknu, jaké byly nápovědy a podle toho se to rozhodněte, jo? Buď to bylo týden a něco,
2: aha.
3: Možná měsíc a půl, necelý rok, anebo nikdy se tolik nevybralo.
1: Aha.
2: No tak
3: a jeden z vás uvažoval velmi dobře.
2: No tak měsíc, dobře.
1: Tak já říkám měsíc a půl.
3: Přesně 47 dní, přesně tak. Lení, dej si potlesk, ano. Ono se celkem potom vybralo 3,2 milionu zlatých, ale ať se nám to dobře počítá, tak jenom ten 1 000 000 zlatých, který jsme probírali před chvílí, kolik by to bylo dneska peněz? Kolik by to bylo dneska korun podle vás?
2: Milion zlatých.
3: A mě teď zajímá vlastně, jako jestli byste divadlo opravili nebo ne, jo, s vaší představou.
1: Já bych řekla, že by to byla miliarda.
2: Já neznám ten kurz, no.
1: Kurz. No,
2: tolik peněz bych asi nedal dohromady, ale kurz někdejšího zlatého k dnešní české koruně, člověče.
3: Ne, pozor, zlatý.
2: Zlatý, no a co jsem řekl?
1: Zlatý.
2: Jsem asi myšlenkama v Polsku.
1: Bychom mohli teďka do směnárny odběhnout se zeptat, že jaký kurz má jeden zlatý.
2: Prosím vás, máte někdo zlaté?
1: Nevíme, já bych řekla miliarda.
2: No to a tolik asi ne, počkejte.
3: Tak ať já Honza, ty já řeknu, kdo byl blíž.
2: Tak když to bylo milion zlatých, no já si myslím, že třeba ta koruna, nevím, no, tak já, jestli ta koruna nemá náhodou vyšší hodnotu než
1: něco
2: ten zlatý.
1: Hoď.
3: Ježiš, Honzi.
2: No dobře, no tak dobře, tak 10 milionů.
1: No?
3: No, řeknu to tak, jako pozdá se, že Lenka je Bík je blíž. Cirka 500 až 600 milionů, takže přes půl miliardy zhruba,
1: no,
3: jo.
1: By tak to vidíš.
2: Bylo takže Lenka vede, Lenka vede.
1: Od šestky se to zaokrouhluje nahoru, takže ano. V pohodě.
3: Děti moje v roce 1833 bylo americké město Chicago, zaregistrováno jako město, takové jako menší město, ale už město. A on se tak stejně jmenuje i slavný muzikál, jo.
1: Chicago.
3: Ano, přesně tak, no. Pozor, no ne, to nebo to ti řeknu bokem potom. Já mám otevřené okno, teď jsem si zjistil, že si udělám ostudu, ale dobře. Tak já jenom, jestli poznáte další slavné muzikály podle slavných árií. Jo a samozřejmě, protože jako tak daleko nejsme, že by vám je pouštěl, tak já zkusím
2: zpívat. Ráda bude zpívat.
3: Jo, no. Dám opravdu ty naprosté klasiky. Tak třeba Don't cry for me, Argentina.
2: Jo. Počkej, to vím. Ano.
1: To je Evita.
2: Evita,
3: díky.
2: Ano,
3: je to tak. Dobře, co tahle?
0: Midnight, not a sound from the pavement.
3: Pak je tam takové to slavné solo, kde se zpívá hodně vysoko, že jo, ale to si netroufnu. Říká se jí memory, česky třeba vzpomínky.
1: No, kočky, kec.
3: Ano, je to tak? No a poslední?
0: I dream the dream, then time goes by.
3: No a je to tam, Le Miserables.
2: Jo.
3: Na muziku úplně geniální. No a úplně poslední, ať si můžete už říkat svoje, protože dneska má narozky Eva Farná. A protože Lenča ji taky hodně opěvuje a protože tuhle písničku máme rádi, já jenom poprosím doplnit rýmy této klasiky, vždycky jenom dokončit větu, když udělám pauzu, jo? Můžu?
1: No, můžeš.
3: Znám tvůj tep, pod mě poznám ho hned, jak ti
1: pulzuje krev.
3: Se nechávám vést, to pouto pevný jako
1: hladová zeď,
3: ani
1: Damoklův meč,
3: nikdy nerozdělí a vy si zatleskejte.
1: Jo.
3: To zrovna tam už nemuselo být, ale výborně to tam.
1: Počkej. Říkej něco, Honzi.
2: No tak přátelé, bylo to úžasné, děkujeme rádio a Lenka mezi tím chystá další písničku, která bude hrát už za pár okamžiků, možná hledá potlesk.
3: Dnešní oslavenkyni pravděpodobně.
1: Ne, dáme si Evu Farnou a naostří nože. Mimochodem, Eva Farná.
3: Ano.
1: Eva Farná dneska slaví 33. narozeniny, velká gratulace a jako ona toho dokázala tolik, že prostě je královna, takže nikým jiným jsme nemohli zakončit. Takže rádio, moc děkujeme, bylo to naprosto boží a užívej si dovolenou a tak nějak jako cítím ve vzduchu, že to není naposled, co jsme se v tomhle týdnu slyšeli.
2: No paráda, tak rádio, dáme užívej.
3: Si dáme ještě před víkendem opáčko, jinak dětka, krásný magický čas, hlavně podvečer, až se bude teda smívat a nahoře tam na obloze sedí ty kouzelné věci, tak si něco přejte.
1: Tak jo, měj se krásně, užívej, papa.
3: Ahoj.

Kdo pravidelně poslouchá Rádio Čas i teď od rána Dobré ráno Moravo, tak asi tak nějak tuší, co by mělo přijít, protože přece jenom máme 7.42, čas nás tlačí, takže je na čase vyhlásit další časované hodiny, kde pro vás mám poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia, kde si můžete pořídit prostředky pro domácnost, Dr. House nebo taky různé sprchové gely a kosmetiku Nebo a nebo Me Too. To všechno je ve hře, víte co, tak třetí v pořadí, kdo se dovolá na 7766 12800, tak si může zahrát. Jenom připomenu v krátkosti pravidla, jednoduchá krátká otázka, časový limit a když správně odpovíte, no tak vlastně v podstatě budete vonět i vaše koupelna. Radio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Další kolo časovaných hodin je tady na Rádiu Čas. No a kdo pak se dovolal třetí v pořadí? Halo, halo, kde na druhé straně?
2: Dobrý den, tady Sabča.
1: Sabi, krásné ráno, jak se dneska vstávalo, jak se máte takhle v prostředku týdne?
2: Dneska to bylo takový zatmění slunce.
1: Jo, já to mám stejně, Sabi, to máme úplně stejně, tak to jsem ráda, že nejsem na to sama. Dnešní otázka je, co vaříte svému partnerovi, co má nejraději, tak co byste doporučila za recept?
2: Asi svíčkovou.
1: Jo, tak to bych si dala taky. Dobře, tak svíčková může být, každopádně o svíčkové to teďka není, je to o poukazu do Bento Bohemia na nějaké skvělé nákupy, tak Sabi, jste připravená?
2: Ano.
1: Tak jdeme na to. Dnešní otázka, další zní. Která kapela vystoupí na megakoncertu Rádia Čas?
2: Je to kapela Europe?
1: Aha. A ona tam bude sama?
2: Ne. Tak jo.
1: No jo, Sabi, uběhl nám časový limit, tak co s vámi? Ne, samozřejmě gratuluju, já vás napínám, jasně, kapela Europe, poukaz do Bento Bohemia je váš, velká gratulace.
2: Děkuju.
1: A kdyby náhodou se vás na to ještě někdo ptal, jo, tak tam budou ještě Olympici nebo David Koller, Leny a Marpo.
2: Tak to je velká česká skupina.
1: Sestava, to je velká česká skupina, je Olympik, každopádně kompletní sestava, ale stačí mi i jenom ten Europe, protože to je hlavní hvězda, takže ještě jednou velká gratulace. Nekoupíte si sama pro sebe, nebo se podělíte?
2: Asi něco daruji mamince.
1: Jo, to je krásné. Tak si holky udělejte krásné nákupy, děkuji. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů běžných hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
7: Vždycky se budeme znát.
8: Rádio Čas.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
10: Hity, které milujete.

Dobré, dobré ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, 7 hodin 58 minut, k tomu středa 12. srpna, no a svátek slaví Klára. Čeká nás toho před námi ještě hodně a hodně, do 9. hodiny. Já jsem totiž si vzpomněla, že jsem zapomněla vám říct první slovo tajemné věty, ale to nevadí, ono stejně mezi tou 6. a 8., že to tak člověk ještě pospává, takže tím hned tu hodinu odstartujeme, abyste mohli zajít na Havířovské. Už jsem i chytla ten dialekt, abyste mohli zajít na Havířovské slavnosti, tak tím začneme, no ale ještě předtím samozřejmě zprávy a Honza Gavelčík, no a krásné ráno, plné pohody vám přeje Lenka Líšková.

0: na Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Hi, hi a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
9: Na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez větších problémů. S komplikacemi musíme počítat v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města. Před Jirskou osadou se tvoří kolony a problémy jsou v Ostravě taky na Rudné ulici ve směru na Havířov. Opravuje se vozovka a v úseku mezi Porubou a křížením s Plzeňskou ulicí neodbočíme. V obou směrech se po Rudné v tomto úseku teď jezdí v jednom jízdním pruhu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Dnes večer můžeme pozorovat částečné zatmění slunce. Dodávky vody na severní Moravě zatím nejsou omezené. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu 0-3. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku dnes můžeme sledovat částečné zatmění slunce. Maximum úkazu nastane 11 minut po 8 večer. Pozorování nabídne řada hvězdáren. V noci na zítřek pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid.
10: Morava aktuálně.
9: Povodí Odry trápí sucho. Předpověď zatím neslibuje významné srážky. I tak jsou zásobní nádrže na severní Moravě a ve Slezsku stále naplněné zhruba z 81 až 100% a dodávky vody pro obyvatele ani průmysl zatím nejsou omezené. Tramvajové zastávky v Brně odkrývají svou minulost. Na trase linky číslo 1, která spojuje důležité dopravní uzly, přibydou informační tabule s krátkým vysvětlením původu jejich názvů. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomáštíková.
11: Do projektu jsme se zapojili i proto, že v minulosti v rámci festivalu Meeting Brno zaznívaly ve vozech městské hromadné dopravy informace o původu názvů jednotlivých zastávek. U cestujících to sklidilo obrovský úspěch, proto věříme, že tato nová a trvalá forma informování veřejnosti bude pro naše cestující zajímavým zpestřením každodenního cestování.
10: Rádio Čas Sport.
9: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetrém utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě navíc hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského. A dnešek bude jasný až skoro jasný s teplotami kolem 25 stupňů. Tolik zprávy, po 8 hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou.

0: Tak já už jsem vás tak trošku vnadila na to, že 4. a 5. září proběhnou havířovské slavnosti v Havířově, kde teda opravdu ta soupiska těch hvězd je neuvěřitelná. Jsou tam třeba Eurythmics, anebo už je zmiňovaná Rita Ora poprvé v České republice. Já vím, že už jsem to tady říkala, jo, ale prosím vás, vysvětlete mi to. Rita Ora. Přátelé, je někdo z Havířova, kdo má číslo na Ritu Oru a zavolal a říká, Rito, nechceš zajet do České republiky? A Rita říká, no tak jo, tak já zajedu. A ten dotyčný říká, tak my tě čekáme v Havířově. A ona říká, no nevím, kde to je, ale přijedu. Prosím vás, jak se vám to povedlo? My tady z toho neustále i s mým kolegou Ráďou nespíme. Každopádně je to veliká událost a je to skvělé, že to tady máme v podstatě za rohem a vy můžete být u toho havířovské slavnosti dva lístky v rámci Megaléta na Rádiu Čas. A jdeme na první slovíčko naší tajemné věty. Musím říct, že tenhle týden hodně skloňované a to je slovíčko hudba. Opravdu i dnes první slovíčko tajemné věty hudba. Tak doufám, že máte zapsáno, no a držím vám pěsti.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou
1: hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas s vámi, hity, které milujete, 8 hodin 11 minut, k tomu aktuální čas, středa 12. srpna. No a ať už nás ladíte kdekoliv po celé České republice nebo třeba přes časradio.cz na internetu, tak samozřejmě mávám, objímám a doufám, že máte pohodovou středu. A mávám taky do Brna, kde padl nový světový rekord, prosím vás. Jo. A teď ale poslouchejte v čem. Já to obdivuju. Chci předem říct, že to absolutně obdivuju, že to je neuvěřitelné. Každopádně by mě nikdy nenapadlo tohle udělat. Jo? Jste napětí, že? Takže do České knihy rekordů se zapisují dva parťáci, Michal Merganič a Jan Kučera, kteří v posilovně v Brně strávili 24 hodin na veslařském trenažéru. Jo, střídali se po 20 minutách, no a celkově urazili vzdálenost 331 kilometrů. No a po celou dobu je podporovala rodina a kolegové a nejvíc prý je nakopla během té cesty té veslařské palačinka. Takže samozřejmě velká gratulace a mávám do Brna. Já mám pro Brno slabost, jo. Ale teď si vezměte, že byste šli do posilovny a 24 hodin prostě veslovali. A někdo si říká, no jasně, no tak to je paráda, že jo, to se posílím a tak, ale já se musím přiznat, že já dokonce nedokážu chodit ani na páse, ani jezdit na těch rotopedech, protože mě extrémně znervózňuje, že to děláte a nikam nedojdete a nedojedete, jo. Prostě to nemá žádný cíl, to prostě jenom děláte. Každopádně hoši s tím neměli evidentně problém, vypadají i na té doprovodné fotografii hodně usměvavě. A i teda na těch tělech je vidět, že na tom trenažéru strávili spousty a spousty času. Takže gratulace míří do Brna, no a samozřejmě taky hity, které milujete.

0: pohodové ráno, Rádio Čas, 8 hodin 17 minut k tomu. A já si říkám, že asi nejlepší čas se podívat na horoskopy. A mimochodem, dneska to zatemnění slunce, má to už na vás nějaký vliv? Já teda musím říct, že jo, že dneska ten den je hodně náročný. A co tak vím, tak i Milan říkal, že ten dnešní den by měl být ovlivněn nějakými vlnami, ne teda na slunci, ale on vždycky říká ty planety nesouladné, že nevítané nebo souladné vítané, tak dneska, že teda jako je to trošku horší. Jen si to sami poslechněte, on vám to řekne tak nějak do detailu pro všechny znamení.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Středa bude o něco náročnější než den předchozí. Sice stále bude panovat velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných, avšak přibude trend k porušování zákonů, dohod, pravidel a zákonitostí, ke sklonům, k nerozumnému myšlení, mluvení i jednání a také k vyhroceným emocím. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři mohou hýřit elánem a energií. Ryby budou velmi vztahovačné a radci mohou zažívat větší vnitřní pnutí. Blíženci budou velmi emotivní, váhy mohou bojovat s nějakými profesními zátrhely a vodnáři se mohou těšit na intenzivní prožívání vztahů či jiných citových záležitostí. Kozorozy mohou zažívat rozpor mezi tím, co budou chtít a tím, co bude možné. Býci mají naději na nějaké dárky či jiné snadné zisky a pany si budou dobíjet energii zejména v prostředí přátel. Berani mohou konat tak nějak sami proti sobě. Lvům se bude dařit ve vyjednáváních na úřadech a institucích a střelců by se mělo držet štěstí. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Dobroty pro vaše miláčky, to je téma dnešního dne. Co mají vaši blízcí, vaše drahé polovičky nejraději? Už píšete na Facebook, taky nahráváte hlasovky na WhatsApp, tak si pustíme od Marka, který to doplnil taky obrazovým materiálem. On nám vždycky pošle ty fotky toho prostě výborného jídla, tady knedlíky se zelím, myslím, že nějaké výpečky tam jsou a podobně, gulášek, že? Ale jsou to jenom fotky, no? Tak jako jenom tak to házím do placu, že jsou to jenom fotky. Tak Marku, co má ráda vaše drahá polovička?
1: Pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Čas, čo má najradšej za jedlo moja partnerka. Všetko. Ale miluje halušky na x spôsobov. S brinzou, s kyslou kapustou, s vajíčkom, do paradajkovej polievky. Jak prílohu perkel do polievky. Ako fakt, ako ja neviem, keby som aj s medom spravil, tak halušky. Tak u nás to máme vyriešené. Ja navarím, Evička z papá. Krásny deň všetkým.
0: To je skvělé, to je úplně, já si myslím, že to je ten nejlepší systém, že někdo navaří a druhý to sní. Já taky říkám, že v tom vesmíru musí být rovnováha, takže já jsem spíš ten strávník v ráda. Ráda to mám, když jsem ten strávník a nemusím vařit. Každopádně podíváme se ještě taky na Facebook, Rádia Čas. Káťa píše, můj partner sní skoro všechno, kromě hub a ostrých jídel. Jejky, jejky, no tak to bychom si nerozuměli, já miluji ostrá jídla. Janka píše bůček, že má nejraději její partner. No a Maruška, manžel miluje chlebíčky a guláš. Teda ale Maruško, chlebíčky, ale takové ty poctivé, ne takové ta veka, že jenom s tím másličkem úplně suchá, to ne, ale takové ty opravdu poctivé chlebíčky, tak to já si teda taky dám říct. No, mně se úplně zbíhají sliny, tak já jdu tady polknout a vy pište dál na náš Facebook anebo taky na WhatsApp Rádia Čas, jaké dobroty miluje vaše druhá polovička.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
10: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
10: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
10: No jasně.
9: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
11: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

A takže bychom si to dali do třetice všeho dobrého, toho nejlepšího. Mám tady ještě třetí poukaz totiž do Vento Bohemia v hodnotě 500 korun. Časované hodiny, ještě jedno, koho nás čeká, tak já bych to neprodlužovala a rovnou na rádiu Čas ho vyhlásila. Takže prosím vás, kdo se dovolá jako tentokrát čtvrtý v pořadí, tak má možnost hrát právě o tenhle skvělý poukaz, který vám dopomůže k čistícím prostředkům Dr. House a nebo taky hygienickým záležitostem od Nebou nebo Mýtů. Je tam opravdu velký výběr, takže si můžete vybavit koupelnu i domácnost. 776612800, volejte právě teď. Čeká vás krátká jednoduchá otázka, časový je limit a když je dobře odpovíte, no tak tenhle poukaz může být váš. Radio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Backstreet Boys na rádiu Čas sice jako zpívali, ať přestaneme hrát hry. Naštěstí to bylo jenom v osobní rovině, protože my na rádiu Čas na jednu takovou hru jdeme. Časované hodiny jsou tady. Kdo pak se dovolal? Krásné ráno.
2: Dobrý den, tady Jiřina.
1: Jiřinko, jaké to ráno dneska? Jakou máte středu, když je to zatmění slunce?
2: Ale tak jo, pěknou.
1: Ale tak jo, tak
2: jo.
1: Jo. Dobře. Může být ještě pěknější.
2: Ano, ale musí to být lehká otázka, prosím.
1: Ano, jo, aha, vyjednáváme.
2: Jo, ano.
1: Já si myslím, že s tím poukazem ta středa bude taková spíš tak jo. Jiřinko, jste připravená, jdeme rovnou na to?
2: No tak jsem, ano.
1: Okay. Tak, protože dneska nám dělali po ránu trošičku neplechu horoskopy, tak vás poprosím, ať vyjmenujete alespoň 4 znamení horoskopu.
2: Jaj, vodnář, beran, kozorož, střelec, ryba, váha, štír. Stačí?
1: No, to bylo ještě víc než 4. Ale necháme to dojet.
2: Jasně.
1: Měla jsem říct všech 12, jak vás tak poslouchám, vy byste to dala. No, každopádně 4 stačily a bylo jich až, takže moc gratuluju. Poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia je váš.
2: Děkuji moc krát.
1: Podělíte se nebo nakoupíte sama pro sebe?
2: Nevím, uvidím ještě. Ještě jsem tam nebyla nikdy, tak uvidím.
1: A když jsme u těch znamení horoskopu, tak co jste za znamení?
2: Já jsem vodnář.
1: Jo, vodnář. To vlastně jako vůbec nevím, co Milan říkala, doufám, že horoskopy jste poslouchala.
2: No, že budu mít dneska krásný den,
1: no, tak
2: řekl
1: vidíte.
2: Pan Gelnar. Tak mi to vyšlo hned ráno.
1: Vidíte, Milan má vždycky pravdu, takže jasně. Velká gratulace.
2: Děkuji.
1: Aspoň jste nás navnadila, že se vyplatí horoskopy poslouchat.
2: Jo, ano.
1: No jasně, mějte se
2: krásně. Poslouchám pravidelně.
1: Super.
2: Vy taky, děkuji moc. Naschledanou.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.

0: Mám pocit, že na Facebooku a na WhatsAppu převládaly řízky a výpečky, tedy jako oblíbené jídlo vašich partnerů. To je dnešní otázka pro celý den na rádiu Čas. Hrajeme hity, které milujete, 8.44. No a samozřejmě jsme s mikrofonem vyrazili taky do ulic Ostravy, tak jsem zvědavá, co bude převládat tam?
1: Asi pizza je taková nejčastější volba.
2: Je to určitě buď burger, anebo Kinder Pingví.
3: Všechno i, nevím.
4: Knedlozelo.
3: Je, to já už nevím, jede se trochu mrtvě.
5: Ty jo, je toho hodně, no. Ale řekl bych řízek s bramborovou kaší.
6: Já bych řekl, že asi svíčková.
7: Špagety.
8: Kuřecí řízek a jsem tam svíčková.
9: Lili sní úplně všechno.
10: Ryby.
11: Mašličky se smetanovou omáčkou a řízky kuřecí.
12: Řízek.
13: Asi svíčková.
14: Svíčková se čtyřma knedlíkama, s brusinkama, se šlehačkou.
0: Tak za svíčkou teda hlasuju i já, ale ta paní, která říkala, že už si to nepamatuje, protože manžel už tady 10 let není, tak no, to mě také, jako nechci říct, pobavilo, ale to byla taková zajímavá odpověď. No každopádně, co vy, co vaše protějšky mají nejraději za jídlo a co jim vaříte, tak pište a nahrávejte na WhatsApp na 7766 12800 anebo samozřejmě taky náš Facebook Neustále frčí, kde mimochodem najdete také nové video za ranní dvojku, tak doufáme, že vás pobaví. Já už teďka přemýšlím, jak se jmenuje. Jo, no je to něco, co by se vám úplně nemělo stát v reálném životě, abyste vůbec nějakému partnerovi měli co vařit. Tak asi tak. Radio Čas.

milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které

0: Hity, které milujete na rádiu Čas, a tohle je taková zpráva jako blbosti, které bychom rozhodně neměli dělat. Každopádně mě letem světem internetem hodně pobavila. Hlavními aktéry jsou dva účastníci, dva mladíci. Vypadá to na nějakou asijskou zemi. Já jsem si udělala jenom takový print screen, takže teď už si přesně nepamatuju, odkud jsou. Každopádně nějaká Asie to bude. Představte si letištní halu a víte, jak jsou na letišti takové ty řady těch sedaček, že jo, na kterých se sedí. A mají taková opěrátka. A ta opěrátka jsou v kuse. Tak právě tihle mladíci, tedy jeden z nich, protáhl tím opěrátkem hlavu, jo, tím madlem vlastně na ruku. Protáhl tam hlavu a ta kovová konstrukce mu tam uvízla, takže tu hlavu nemohl vytáhnout ven. Jako mě by napadlo, jo, třeba, já nevím, zavolat někoho z toho letiště, ať ho z toho jde vysekat, nebo hasiče, nebo policii, nebo prostě bych se mu snažila jakkoliv pomoct, nebo namazat krk mýdlem. Prostě těch variant, které vás napadnou, jak pomoct tady tomu mladíkovi, který prostě nemůže vytáhnout hlavu z kovové konstrukce židličky na letišti, je mraky, mraky a mraky. A ani jedna nezahrnuje variantu, jdu mu ukázat, jak to udělat, tak tam tu hlavu strčím taky. A to udělal jeho kamarád, přátelé. A jak myslíte, že to dopadlo? No tak samozřejmě, oba dva se tam zaklesli a potom právě pracovníci letiště je odtud museli vysvobodit. Takže prosím vás, jenom taková jako takové upozornění, pokud chcete někomu pomoct, tak nedělejte to samé, co ten člověk. Posílám to i do Asie přes časradio.cz.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Vinyu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Vinyu myslíme na všechny.
5: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz.

WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hit

0: Martin Fabík ve studiu Rádia Čas, ještě se posuň trošku.
1: Aha, dobře, dobré ráno.
0: Krásné ráno. Vy, co ladíte Rádio Čas pravidelně, tak víte, že pokud tady probíhají nějaké posuny za mikrofonem, tak je to proto, abyste nás i dobře a lépe viděli na televizi Relax mezi 6 a 8 hodinou raní. Tak já myslím, že už asi dobré. Jirka už nic nepíše, to je
1: tak
0: náš
1: rejža. Tak to dobře.
0: Dobrá, Rádio Čas, ty, které milujete, jenom tak, abychom věděli, kde se nacházíme.
1: Ano.
0: Jak se vstávalo, Marťo, dneska?
1: Vstávalo se dneska dobře, já jsem vstával kolem 6:30, takže v pohodě jsem se vyspal asi 10 hodin, což jsem spával, takže super.
0: Jo, no tak to trošku závidím, ale...
1: Ty jsi nespala dneska moc?
0: Moc ne, moc.
1: Kolik jsi spala?
0: Asi 4 hodiny.
1: 4 hodinky. To mám vždycky před ráním takhle, no.
0: No, že jo, no, to člověk je trošku takový nervózní.
1: Kapku.
0: A každopádně dneska to není o spánku, ale o jídle. Kdyby to bylo o spánku, tak bychom neměli co říct, ale o jídle. To si myslím, že toho napovídáme hodně a hodně. Takže Marťo, dnešní otázka, co měla ráda tvoje drahá polovička, pokud si na nějakou vzpomeneš a pokud si ji vařil?
1: Já spíš jsem na to sladké, takže já jsem dělal palačinky, perníky a takové věci, takže to měla ráda, no. Nejlepší byly palačinky s lízkou oříškovou pomazánkou, vanilková zmrzlina, čokoládový dip a ještě třeba strouhané mandle.
0: Krásná.
1: Boží, miluji sladké.
0: To se mi úplně zbíhají sliny. Mimochodem, to si dělal svým partnerkám.
1: Ano. No jako dvěma jenom.
0: Dvěma.
1: Speciálním.
0: Jo, speciální. A nedělal jsi nikdy palačinky třeba pro své kolegyně v práci?
1: No, uvažuju to, mám to teďka na checklistu a budu to dělat. Ano, přesně, jak říkáš,
0: napadlo,
1: přesně, tento týden to je, teď jsem to, no, včera jsem to tam zapsal a ty brďo, ty mi čteš myšlenky, ty brďo, no.
0: Ale to jsem celá já.
1: Ty brďo, no, a můžeš se vybrat, jestli chceš lízkou oříškovou pomazánku nebo marmeládu, jogurt, řekni.
0: Jedině lízkou oříškovou pomazánku, dobře, no, dobře. Takže tak. Tak to je hezké, že jsme se zhodli, děkujeme za tip.
1: Budeme se olizovat.
0: Budeme se olizovat po palačinkách.
1: Ano,
0: každopádně vy, pokud máte nějaké oblíbené jídlo vašeho partnera, tak určitě napište na Facebook nebo na WhatsApp 776612800. Děkujeme samozřejmě taky za fotografie. Ale kdyby náhodou se tady něco fyzicky objevilo.
1: Nějaká pošta by přijela, nevadilo by to.
0: Tak my bychom se nebránili. Já si myslím, že by se nebránil ani Honza Gavelčík, který má aktuální zprávy.

0: Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf park Lhotka. Přijďte se bavit.
7: Na ulicích Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat v Opavě na Těšínské ulici. Ve směru na Ostravu stojí odstavené osobní auto a problémy jsou taky na hlavním tahu z Nového Jičína do Valašského Meziříčí. V Holclavicích je dopravní nehoda.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Došly brýle na dnešní zatmění slunce. Kroměříž bude mít novou sportovní halu. Hrály se přípravné zápasy před hokejovou extraligou. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku došly brýle na pozorování zatmění slunce. V e-shopech jsou pár hodin před tímto astronomickým jevem vyprodané. Zájem o toto zboží podle prodejců předčil očekávání. Zatmění slunce bude v Česku viditelné dneska večer.
8: Morava aktuálně.
7: Frýdek Místek má nový volnočasový areál. Město dokončilo Rivka Park. Jeho vybudování i s přilehlým parkovištěm stálo necelých 62 milionů korun. Návštěvníkům se areál poprvé otevře tento týden v pátek. Kroměříž se dočká nové sportovní haly. Město už získalo stavební povolení. Ještě do konce roku chce pro budovu postavit potřebnou trafostanici. Pokračuje mluvčí radnice Jan Vondrášek.
9: Sportovní hala bude určena například pro volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, sálovou kopanou, házenou, stolní tenis, badminton, futsal, gymnastiku nebo pro taneční sporty. Prostorově bude dimenzována tak, aby se v ní tyto sporty mohly hrát i na nejvyšší úrovni. Počítá se například s potřebnou výškou stropu pro volejbalové soutěže či s výběhovými zónami nutnými pro další sporty.
8: Rádio Čas Sport.
7: Hokejisté Třince, Hradce Králové, Olomouce a Sparty vstoupili vítězně do přípravy před startem extraligy. Oceláři porazili prvoligový Frýdek Místek 6-2, Mountfield přehráli Hlavu 3-0 a Sparta zdolala Litoměřice 4-2. Hanáci zvítězili nad Vítkovicemi 2-0. Dnešek bude jasný až skoro jasný, nejvyšší teploty se mají pohybovat od 21 do 25 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 9. hodině pokračuje středeční, teď už dopoledne, na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Stojíme tu spolu, teču nám slzy, jestli to bude navždy, výpomře hvězdy.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: čas.
1: Tak si to tady kontroluju, pročítám, říkám si ano, je středa 12.8., takže Migale, to první slovo bylo hudba na rádiu, často jsem říkala už ráno a teďka si myslím, že po deváté bych vám mohla prozradit i to druhé slovo, že jo? Jinak s vámi stála Lenka Líšková na rádiu čas, 9 hodin 11 minut, k tomu ještě si to tady společně tak prodloužíme až do 11. hodiny dopolední. No a to druhé slovo vám prozradím hned potom, co vám řeknu, o co dneska hrajeme. Protože to je opravdu bomba. Dva lístky na havířovské slavnosti 4. a 5. září jsou ve hře, na kterých kromě Eurythmics a naprosto dalších úžasných hvězd vystoupí také tato dáma.

Jako fakty mám ráda. Rita Ora, havířovské slavnosti 4. a 5. září a vy můžete být u toho v rámci Megaléta. Dva lístky dnes ve hře. Jak už jsem říkala, odpoledne budeme volat, nebo vlastně vy budete volat a jakmile řeknete celou tajemnou větu, tak ty dva lístky můžou být vaše. Já už jsem vám říkala, první slovíčko to bylo hudba, no a to druhé je dělá. Takže dohromady to máme hudba dělá. No a co? Na to si budete muset ještě počkat. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Pohodové dopoledne, stále ladíte Radio Čas, hity, které milujete. No a když jsem četla pozvánku na dnešní den, tak jsem si vzpomněla na tuhle píseň, kterou jsem poprvé slyšela na svatbě, na které jsem nedávno byla, a nikdy jsem tuhle variantu jako neznala, jo.

0: Tak samozřejmě parodie na Lunatic a ať je hudba tvůj lék, tak ať má pivečko každý to své. Když jsme to slyšeli na té svatbě, tak jsme si říkali, co to je, kdy tohle kluci nenaspívali. Každopádně pokud máte rádi pivo, no tak vás zvu.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Řekněme, zvu vás tak nějak najednou. V Komenského sadech se totiž 22. srpna uskuteční od 13 hodin první ročník Beer Festu. Je to nová letní akce Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava a nabídne návštěvníkům ochutnávky piv lokálních pivovarů Moravskoslezského kraje, kvalitní gastronomii, hudební vystoupení regionálních kapel i program pro děti a celé rodiny. A navíc to bude moderovat moje skvělá kolegyně Kristýnka Střelcová. Takže pokud potřebujete zajít na jedno nebo chcete někoho pozvat na jedno, tak 22. srpna Komenského sady k tomu budou tím nejlepším místem.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
7: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz. Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
8: Co vám řeknu? Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
9: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
10: Tak když spolu spíš.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno se sluníčkem. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Na Moravě se mohou teploty vyšplhat na 28 stupňů Celsia.
2: Čas. Rádio Čas.

které milujete. Hity, které

0: ulici.
1: Voxel zpívá na rádiu Čas v naší ulici a já bych to možná dneska převedla na v naší ulici voní bůček. A nebo řízky, a nebo výpečky. Protože to jsou nejoblíbenější jídla vašich partnerů a partnerek, tedy alespoň podle toho, co mi píšete a nahráváte na WhatsApp a na Facebook Rádia Čas, protože na to se vás dneska celý den ptáme. Katka napsala právě na WhatsApp: můj partner má nejraději vařené vepřové koleno s křenem, hořčicí a chlebem. No, tak když vám to říkám. Podíváme se taky ještě na jednu hlasovku schválně, jestli přibude nějaký masář.
2: Krásné ránko, Lení. Teda, co se týče jídla, takže Míša, ten je hodně takový masový, takže maso na všechny druhé, na všechny druhý způsobu, ale u mě převládá zase sladký jídla, takže u mě třeba nejlepší řízek je kynutý knedlík s jahodama, s borůvkama, prostě sladký jídla u mě jsou top. Takže hezké ránko, Libor.
1: Libore, kdybych mohla, kdyby se to nikde neprojevovalo, kdybych se oblekla do kalhot, kdykoliv, cokoliv bych snědla, tak bych snědla tolik kynutých knedlíků nebo takových tvarohových knedlíků s mákem a se švestkama, že prostě, nevím, bych až praskla. to je můj sen. Ale do těch kalhot bych se vešla, pane bože, kdyby se to tak dalo objednat. Co vy a nejoblíbenější jídla vašich partnerů? Napište 7766 12800 číslo pro hlasovky na WhatsApp a nebo taky na Facebook, na náš profil Časácký, tam taky směřujte svoje odpovědi, co rádi vaříte. Mimochodem právě na Facebooku Rádia Čas najdete taky nové video za ranní dvojku, které tak nějak jako pojednává o jménech a o tom, že je dobré si pamatovat jméno toho, s kým jste. No a víc neprozradím.

0: lístky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz

některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Hraje

0: Melanie C na rádiu Čas hrajeme hity, které milujete, mimochodem bývalá Spice Girls. A když jsme u toho show businessu, jo, tady na rádiu Čas, takhle před 10:00 dopolední, tak už po té 10:00 se podíváme na Leonarda DiCapria, který se vyjádřil k ženění. Takže si myslím, dámy, že to bude nejnapínavějších 10 minut. Co pak řekl? Myslím, že to bude nejnapínavější pro ty, kterým je po 20, ale nevadí. Prostě co řekl, jak se k tomu vyjádřil a ožení se nám. O tom už za chvilku na rádiu Čas, teď ale aktuální zprávy a Honza Gavelčík.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell.

0: si kluc domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz.
3: Na ulicích na Moravě a ve Slezsku jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat na Rudné ulici v Ostravě. V úseku mezi Porubou a křížením s Plzeňskou ulicí probíhá oprava vozovky. Jezdí se pouze v jednomístním pruhu a ve směru na Havířov neodbočíme.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Benzín do konce srpna zlevní. Jižní Moravu trápí rekordní sucho. Třetím dnem pokračuje mistrovství Evropy v atletice. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na benzínu ušetříme. Do konce prázdnin by mohly ceny nejprodávanějšího Naturalu 95 poprvé od poloviny července klesnout pod hranici 40 korun za liter. I nafta podle televize LTV Plus zlevní, zůstane ale nad hranicí 42 korun.
4: Morava aktuálně.
3: V Ostravě už více než rok pomáhá projekt zaměřený na podporu náhradní rodinné péče. Podrobnosti přiblížil Petr Havránek z tiskového odboru města.
5: V rámci našeho nového programu zkušené a empatické sociální pracovnice seznámí zájemce s formami náhradní rodinné péče a pomůžou s výběrem nejvhodnějšího řešení. Současně umí reagovat na zcela přirozené obavy a rozptýlit pochybnosti žadatelů, ale rádi pomůžou i s příslušným administrováním všech potřebných dokumentů. Pro zájemce jsou tak nezastupitelnými průvodci na cestě k nové rodině.
3: Během prvního roku fungování projekt nabídl už víc než 120 konzultací. Jižní Moravu trápí sucho. Povodí Moravy ho hlásí na polovině ze 94 měřících míst. Některá jsou na nule. Nulový průtok má třeba Svitava ve Svitavách, ale i další toky. Naprosta většina řek má taky průtoky hluboko pod polovinou.
4: Rádio Čas, sport.
3: Do třetího dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina desetiboje čeká předloňského juniorského světového šampiona Tomáse Jervinena, Ondřeje Kopeckého a Vilema Stráského. Dnešek bude u nás na Moravě a ve Slezsku jasný až skoro jasný s teplotami od 21 do 25, na jižní Moravě až do 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou.
4: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
6: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
7: On?
6: Pán?
7: Paní?
6: Tam pán hrad stroj, ne?
7: Je takhle předseda soudce?
6: No, ano, ano, něco takového.
7: Soudce fest?
6: Ano, skoro.
7: Nepovídej přehání.
6: Tak hrady, ne?
7: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
6: Ano, ale nesoudím tě.
7: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
4: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dopolední pohodičku si užíváte s rádiem Čas, krásné dopoledne. No a teď se podíváme letem světem internetem do filmového světa a řeč bude o tomto muži.
1: Thank you all so very much. Thank you to the Academy, thank you to all of you in this room. I have to congratulate the other incredible nominees this year.
0: Schválně poznali jste ho podle hlasu.

0: To já vám ještě chvilku dám.
1: The Revenant was a product of the tireless efforts of an unbelievable cast and crew. I got to work alongside.
0: Je to Leonardo DiCaprio při přebírání Oscara v roce 2016 za film Revenant. Já jsem si říkala, že vám tuhle scénu sem dám, protože Leonardo na sošku od akademie čekal opravdu velmi dlouho a až vlastně za to, že trpěl někde v mrazu a málem tam umrzl a sežral ho medvěd, tak si ji vysloužil od akademie. Takže máváme do Ameriky, ale podíváme se spíš na jeho osobní život, protože on se teďka vyjádřil ke svému osobnímu žití a soužití. Jeho partnerkou je totiž italská modelka Vittorie Ceretti. Ani nevím, kolik je, ale myslím, že je o hodně mladší, protože on vždycky si vybíral takové mladší dámy. A oni už jsou spolu celkem dlouho na styl Leonardo DiCapria a dokonce se říká, že mají mezi sebou velmi příjemný vztah, že se mají opravdu rádi a že je to trošku něco jiného než ty partnerky, které měl předtím. Jo. A hodně se spekulovalo o tom, jestli se ožení, jestli si tady milou Vittorii vezme. Leonardo DiCaprio se k tomu vyjádřil, že teda ne, chudák Vittorie, já bych plakala, tak, že prý si ji nevezme, že nepotřebují žádný nějaký jako svazek k tomu, aby se mohli mít rádi a hotovo 20, protože on prostě tomu manželství moc nevěří a moc tomu nedává, takže kdo ví, jestli se vůbec někdy bude ženit a možná, že vůbec ne. Takže všechny dámy pod 20, teď je zamáčkněme slzu, i když jsme si mysleli třeba, že bychom mohli mít nějakou šanci, nevím, proč říkám množné číslo, když mě už je to dvakrát. A to Leo nebere, tak i když jsme mohli mít nějakou šanci, tak to vypadá, že opravdu navdavky s Leonardem to nebude. Uvidíme, jestli na nějakého dalšího Oscara, to bych mu možná přála víc.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Co se tak jeví z toho, co mi píšete na Facebook nebo na WhatsApp dneska, tak to vypadá, že Rádio Čas neposlouchají žádní vegetariáni, protože dneska se vás ptáme na to, co má nejraději vaše drahá polovička, co svým drahým protějškům nejraději vaříte. A zatím jsou to teda samé řízky, kolena, křen a podobně. Tak uvidíme, jestli tuhle statistiku poruší Peťa.
1: Dobré ráno, tady Petra. Tak u nás vyhrávají všechny omáčky, ale úplná topka je rajská, a to i rajská polívka. No a teď v těch letních měsících jsou to hodně taková jídla jako obalovaná cuketa nebo květák, lečo a takové, spíše takové lehčí jídla. Zdravím.
0: No tak aspoň teda to lečo a cuketa a květák tam zaznělo, jo. Jinak teda na Facebooku to je řízek na řízku. Renča píše, můj muž miluje řízky. No teď to říkám tady, které se mi strašně nechtějí obalovat, co se týče masa, tak to je jeho ráj. No a Hanča přidává, můj manžel miluje obalovaný salám a vaříme takové dobroty z něho a miluje škvarkovou pomazánku a rybičkovou. Jejky, no to musí být večer takový dobrý mix, pokud si dáte třeba obloženou tabuli. A maso, hlavně maso, na jakýkoliv způsob píše Bohdana. No vidíte, já vám to říkám, ani jeden vegetarián. A jestli nás poslouchá, tak mi napište, co má ráda vaše druhá polovička na 7766 12800 WhatsApp, anebo klidně využijte taky Facebook, ať je tam nějaká změna mezi tím knedlo, vepřozelo a podobně.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
3: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
6: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
7: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
5: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
10: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
10: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
10: No jasně.
9: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
11: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
12: www.podpovrchem.com.
11: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Radio Čas.

0: hity, které milujete i takhle dopoledne na rádiu. Čas prostě, ten proud té muziky nepřestává ani takhle o půl jedenácté. A podíváme se letem světem internetem na událost, která teda mě hodně zaujala. Já vám nejdřív řeknu, o co šlo, jo. Představte si, že musel být zrušen jeden let společnosti Porter Airlines z Victorie do Toronta a musel být vrácen na terminál. A teď je to důležité, proč, jo. Bylo to proto, protože malé dítě stálo na sedadle a odmítalo si zapnout bezpečnostní pás, jo. A dělalo takovou rotiku, že nezabrali ani pokusy rodičů, ani posádky. Nakonec teda se muselo to letadlo vrátit na startovací dráhu a oba cestující museli vystoupit. Jenomže v tu dobu se uzavřela taky runway, protože už bylo po půlnoci, takže všichni ostatní, celé to letadlo, všichni cestující odletěli až druhý den. Jo. To je co? A teď si říkám, co to ve vás dělá? To je na pohlavek, nebo tak, že jo? A já si myslím, že asi jo. Tak mi to napadlo hned jako první, protože si myslím, že kdyby to bylo tady u nás v Česku, tak by se to nikdy nemohlo stát, protože my jsme měli teda úplně jinou výchovu, že jo?
1: Co mi se s tím pipá? Kouká by měli co douby a on je bude likvidovat barvičkáma, jedněma, zelenejma, otravnejma! Ale já se s tebou nebudu zlobit. Počkej, až táta vystřízliví, teď jich nám dá.
0: Jako od nás by odletělo každé letadlo.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes bude jasno až skoro jasno se sluníčkem. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Na Moravě se mohou teploty vyšplhat na 28 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Dopoledne ve znamení hitů, které milujete na rádiu Čas. Krásné dopoledne vám přeju, ať už jste kdekoliv, třeba v kanceláři, chystáte se na oběd, nebo v autě, nebo kamkoliv máváme po světě přes časradio.cz, kde mimochodem, jo, jenom abych na to nezapomněla, si taky můžete koupit lístky na náš megakoncert 21. listopadu, kde vystoupí skvělá kapela Europe, taky Olympici, David Koller, anebo Leny a Marpo. Takže pokud nějak jako byste měli tady ruku na myši, tak klikněte na časradio.cz. Teď se trošku vrátíme do minulosti, protože ráno bylo takové speciální Víš nevíš. Ráďa volal z dovolené a ptal se nás na spoustu všetečných otázek a já myslím, že tak nějak jako jsme to s mým kolegou Honzou Gavelčíkem dali bez ztráty kytičky, jako jakž takž. Jen si poslechněte to nejlepší.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš nevíš.
3: Dobře, uděláme si to super keš teda triozní, takže dneska by měla 105 let moje babička, jo. Ale v rámci těch příbuzenských věcí mě zajímá jiná věc. V dobách dávno minulých, prostě za našich pradědů a prabáb, komu se říkalo devěř?
4: Devěř?
3: Devěř.
0: To je něco jak neteř, mi to přijde. Devěř. Máš možnosti?
4: To slyším teda vážně.
3: Samozřejmě, že mám možnosti, je to takové hravé, že jo, toto člověk jako běžně neví, ale vždycky už si to bude pamatovat. Takže buď to byl manželův bratr, manželčina sestra, jak říká Lenča, dnešní neteř, anebo taky dnešní kmotr. Takže kdo mohl být, nebo kdo mohla být devěř?
4: Já bych řekl manželčina sestra.
0: Já taky mi to tam táhne. Tak my jsme pro manželčina sestra.
3: Mě to taky vždycky táhlo k té fanfulence, se přiznám.
4: Ale tak ale to nebude ono, to je jasné.
3: Je to manželův bratr, je to dnešní švagr.
4: Ne.
0: Oho.
3: Ano. No, je to. Tak.
4: Ono to zní tak žensky.
3: Děti moje v roce 1833 bylo americké město Chicago zaregistrováno jako město, takové jako menší město, ale už město. A on se tak stejně jmenuje i slavný muzikál, jo?
0: Chicago.
3: Ano, přesně tak, no. Pozor, no ne, to nebo to ti řeknu bokem potom. Já mám otevřené okno, teď jsem si zjistil, že si udělám ostudu, ale dobře. Tak já jenom, jestli poznáte další slavné muzikály podle slavných árií. Jo, a samozřejmě, protože jako tak daleko nejsme, že by vám je pouštěl, tak já zkusím
4: zpívat. Ráďa bude zpívat.
3: Jo, no. Dám opravdu ty naprosté klasiky. Tak třeba Don't cry for me, Argentina.
4: Jo. Počkej, to vím. Ano.
0: To je Evita.
4: Evita, díky. Ano,
3: je to tak. Dobře, co tahle?
5: Midnight, not a sound from the pavement.
0: No, kočky, kec.
3: Ano, je to tak. No a poslední?
5: I dream the dream, then time goes by.
0: Pídníci.
3: No a je to tam, Lebiz, na muziku úplně geniální. No a úplně poslední, ať si můžete už říkat svoje, protože dneska má narozky Eva Farná a protože Lenča ji taky hodně opěvuje a protože tuhle písničku máme rádi, já jenom poprosím doplnit rýmy této klasiky, vždycky jenom dokončit větu, když udělám pauzu, jo? Můžu?
0: No, můžeš.
3: Znám tvůj tep. Pod mě poznám ho hned, jak ti
0: pulzuje krev.
3: Se nechávám vést, to pouto pevný jako
0: hladová zeď.
3: Ani
0: Damoklův meč
3: nikdy nerozdělí, a vy si zatleskejte. To zrovna tam už nemuselo být, ale výborně to tam.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart,
9: opravdový elektrospecialista.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
14: Volejte bezplatně 800 800 872.
15: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Problémy jsou aktuálně v Třinci, v ulici Jablunkovské, stala se tady dopravní nehoda. Nehoda dvou aut, nákladního s osobním, nás potrápí taky v obci Napajedla na Zlínsku v ulici Chmelnice a bouračka se stala taky v Prostějově v ulici Čechovické.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dnes večer můžeme pozorovat částečné zatmění slunce. Bohumín dokončil stezku podél výpadovky na Karvinou. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu 0-3. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku dnes můžeme sledovat částečné zatmění slunce. Maximum úkazu nastane 11 minut po 8 večer. Pozorování nabídne řada hvězdáren. V noci na zítřek pak bude možné taky pozorovat meteory z meteorického roje Perzeit.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín dokončil stezku pro pěší podél výpadovky na Karvinou. Usnadní situaci obyvatelům rodinných domků na konci místní části Skřečoň. Dnes se bezpečně dostanou z polní ulice až k autobusové zastávce na kopci. Tramvajové zastávky v Brně odkrývají svou minulost. Na trase linky číslo 1, která spojuje důležité dopravní uzly, přibydou informační tabule s krátkým vysvětlením původu jejich názvů. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
2: Do projektu jsme se zapojili i proto, že v minulosti v rámci festivalu Meeting Brno zaznívaly ve vozech městské hromadné dopravy informace o původu názvů jednotlivých zastávek. No a u cestujících to tehdy sklidilo obrovský úspěch, psali nám velmi pozitivní ohlasy a projekt si pochvalovali. Proto věříme, že tato nová a trvalá forma informování veřejnosti bude pro naše cestující zajímavým zpestřením každodenního cestování.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě navíc hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského. A dnešek bude slunečný s teplotami až kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Po 11. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
4: On?
3: Pán?
4: Paní?
3: Tam pán hrad stroj, ne?
4: Je takhle předseda soudce?
3: No, ano, ano, jo. Něco takového.
4: Soudce fest?
3: Ano, skoro.
4: Nepovídej, přeháněj.
3: Tak hrady, ne?
4: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
3: Ano, ale nesoudím tě.
4: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity,

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Krásné středeční dopoledne ze studia Rádia Čas. Už v tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem, samozřejmě také se skvělou muzikou. Hity, které milujete, budeme hrát po celou dobu, tak jak to umíme. No a budeme dneska také soutěžit s naším rádiem. Můžete dneska vyrazit třeba na Ritu Oru, Pendulum, Majka Spirita, Lucí Bílou, Michala Davida. Lístky na tohle všechno budeme rozdávat, jak a kdy, tak to prozradím za chvilku. Dáme také tipy, kam vyrazit za zábavou, a aby toho nadělování nebylo málo, tak v této hodince také budeme nadělovat obědy. Čeká nás obědovka Rádia Čas. Teď už ale muzika. Zůstaňte s námi.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: se bavit.
1: Ne, nadarmo se říká, že láska prochází žaludkem, a proto tady mám pro vás pozvánku na akci, která bude plná skvělého jídla, a to Festival chutě kraje. Tato akce proběhne už tuto neděli 16. srpna v Šumperku. No a těšit se můžete na spousta skvělých tradičních i moderních pokrmů z kvalitních místních surovin, prezentace regionálních značek. Bude tady kuchařská show Martina Staňka a Markéty Hrubešové, taky stand-up magic show a mnoho, mnoho dalšího. No a pozvánku tady mám také na další týden do Komenského sadu. Protože 22. srpna se tady uskuteční o 13 hodin první ročník Beer Festu. Já osobně jsem pivař, takže věřím, že tato akce bude i na seznamu mého přání. Je to nová letní akce Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava. Nabídne návštěvníkům ochutnávky piv lokálních pivovarů Moravskoslezského kraje. Těšit se můžete na kvalitní gastronomii, hudební vystoupení regionálních kapel, a celou akci navíc moderuje naše kolegyně Kristýna Střelcová. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
4: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz. Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-ostravském hradě v Ostravě 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
6: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
7: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
8: Partner je abstinent celoživotní, takže...
7: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
8: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
9: Rádio Č.

0: Basta. Megaléto Rádia Čas.
1: Ano, i dneska v rámci Megaléta nadělujeme. Máme tady vstupenky na havířovské slavnosti, akce, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít, protože 4. a 5. září tam vystoupí třeba Rita Ora, Pendulum, Mike Spirit, Lucie Bílá, Michal David, Kateřina Marie Tichá a spousta skvělých interpretů. Dvoudenní festival, dvoudenní slavnosti a my tady pro vás máme lístky. Stačí jenom poslouchat naše rádio a dát dohromady výherní větu. Tam má 4 slova, první 2 už jsme prozradili, nicméně pokud jste je neslyšeli, tak ještě máte šanci, protože já je v mém vysílání ještě jednou připomenu a k tomu přidám třetí slovíčko. No a jakmile máte celou tajenku, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800 a pokud se dovoláte a budete mít správně větu, tak lístky jsou vaše. Já trošku závidím, protože na havířovské slavnosti se taky chystám, no nicméně já lístky vyhrát nemůžu. Tak držím palce, ať se vám to podaří. Teďka počasí, jak dneska bude.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude jasno až skoro jasno se sluníčkem. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Na Moravě se mohou teploty vyšplhat na 28 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Za 19 minut 12. hodina, oběd se blíží a my někomu z vás můžeme udělat radost, pokud jste se zaregistrovali na našem webu cazradio.cz do obědovky a u vás v práci posloucháte naše rádio. Já v tuto chvíli vytáčím telefonní číslo někoho z vás, kdo jste se registrovali. Měl by to být Lukáš, tak doufám, že Lukáš zvedne telefon a že dneska budeme rozdávat. Tak pojďme na to. Samozřejmě důležité je ten telefon zvednout, to je základ. A při tom pracovním schonu se to ne vždycky podaří, co si budeme. Tak Lukáši, máte tady oběd.
1: Já, prosím.
0: Krásné dopoledne, Mirek Rešl, Rádio Čas. Lukáši, víte, proč vám volám?
1: No, je to možné.
0: Máte šanci získat oběd od Rádia Čas, ale to v případě, že nás posloucháte a víte něco z vysílání. Tak jak to vypadá u vás v práci? Máte tam nalezené Rádio Čas?
1: No, zrovna jsem to jakoby vypnul.
0: Jo, zrovna jste nás vypnul. No dobře, i tak máte šanci. Tak víte něco od nás z vysílání, třeba o co soutěžíme, krom obědovky, jména moderátorů, nebo třeba téma dne, nechám na vás.
1: Když téma dne to vám nepovím, ale soutěžíme určitě o nějaké to jídlo, o pizzu a můžu vám říct jméno nějakého vašeho moderátora.
0: Tak pojďte, zkuste.
1: Třeba z dobrého rána, Lenka Líškova?
0: Naprosto správně. To mi stačí, věřím vám, že nás posloucháte. No a v tom případě máte od nás pici. Kolik vás je na pracovišti?
1: Ježíš, kolem 10 kanclů.
0: Tak když se podělíte, tak vyjde na každého. Gratuluju, e-mail tady na vás mám a v tuto chvíli posílám oběd. Gratuluju.
1: Super, děkuji vám.
0: Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Tak jste to slyšeli, dneska se podařilo, dneska oběd nadělujeme a pokud ještě nejste zaregistrovaní, doporučuji co nejdříve a třeba zítra zavolám právě vám.
2: Obědovka Rádia Čas. Tik-tak. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Vinyu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Vinyu myslíme na všechny.
5: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma www.baristacupostrava.cz.
6: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. Úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za minutu 12. hodina. Slovo si teď bere Marcelka. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že v Česku je nedostatek pěstounů.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit. Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
5: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz.
6: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, v centru na Českobratrské ulici. Kvůli nehodě 2 osobních aut je tady neprůjezdný jeden jízdní pruh. Další komplikace v dopravě jsou také v Brně Ivanovicích na Řečkovické ulici, kde se srazilo osobní auto s motorkářem. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A zdržet se můžete i na Žabovřeské ulici, kde havaroval nákladák a osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: V Česku je nedostatek pěstounů. Karvinský lesopark se mění a Olomouc chystá další dobíječky pro elektromobily. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko chybí pěstouni, a to hlavně po zrušení kojeneckých ústavů. Většina dětí končí u příbuzných, to ale nestačí. Regiony se proto snaží pěstounskou péči zatraktivnit a spouštějí vlastní slevové karty pro rodiny. Jiné se zaměřují na finanční dary nebo osvětové kampaně. Od letošního roku se také zvýšily i finanční odměny a příspěvky pro pěstouny vyplácené úřadem práce.
7: Morava aktuálně.
6: Karviná pokračuje v plánované proměně lesoparku Dubina. Práce se teď soustředí na vodní tok, aby v přírodě lépe zadržoval vodu. Během srpna a září navíc řemeslníci zbourají starý most a na jeho místě postaví nový. Pokračuje mluvčí města Monika Danková.
8: Součástí celkové proměny je také vybudování nové naučné stezky. Lesopark doplní lavičky, odpadkové koše, stojany na kola i prvky pro aktivní trávení volného času. Návštěvníci se mohou těšit například na skluzavku, herní prvky s vodou, balanční kameny, lana, houpačky, prolézací krychlé klády nebo lanovou lávku.
6: Olomoučtí radní chtějí ve městě vybudovat síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Umístit je plánují hlavně na sídliště, kde lidé nemají možnost vlastního parkovacího stání a nabíjení. Zatím si vedení města nechalo zmapovat lokality a v hledáčku má už 30 vhodných míst.
7: Rádio Čas, sport.
6: A obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. 26letá plavkyně byla nejrychlejší z 45 závodnic. Dnes v podvečer ji čeká semifinále. Ve čtvrtek bude krásně slunečno, či

0: Radimem Alenkou.
1: Tento název festivalu Mezi vzory pro mužské rody.
2: On?
1: Pán?
2: Paní?
1: Tam pán hrad stroj, ne?
2: Je takhle předseda soudce?
1: No, ano, jo? Něco takového.
2: Soudce fest?
1: Ano, skoro.
2: Nepovídej, přeháněj.
1: Tak hrady, ne?
2: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
1: Ano, ale nesoudím tě.
2: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se do mě nad ránem, kvalitním vínem omámem, skříně se stávají zatáčky, točí se svět sem na strači.
0: Které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Srdeční odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. My se za chviličku podíváme na Cristiana Ronalda, protože ten poslal do světa velkou novinu. No a také připomenu první dvě slovíčka v rámci Megaleta, protože dneska soutěžíme o havířovské slavnosti, kde bude spousta skvělých interpretů a vy tam díky tomu můžete být úplně zadarmo a někoho vzít sebou. Tak buďte ve střehu, poslouchejte naše rádio a já posílám další muziku.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Středeční odpoledne s Rádiem Čas. A já už jsem včera ve Eteru mluvil o tom, že spousta tisíce fanoušků přišlo na Madeiru, nebo fanoušků Cristiana Ronalda se shromáždili u kostela na Madeiře poté, co se rozšířily zvěsti o jeho svatbě, která úplně neproběhla na tom místě, kde si fanoušci mysleli. Náhodou tam přijel úplně jiný cizí pár na svatbu, který byl hodně překvapen, že tam na ně čeká tisíce fanoušků a že jim jsou pogratulovat. No, nepřijeli úplně za nima, přijeli za Cristianem Ronaldem, který dneska na sociálních sítích opravdu oznámil, že už je ženatý, že se svou partnerkou jsou manželé, nicméně na jiném místě, než fanoušci čekali. Každopádně přejeme všechno nejlepší do společné cesty životem. A za mě 1-0 pro Cristiana, že se mu takhle podařilo vyprinkovat všechny fanoušky. Ode mě další muzika, hity, které milujete, a za chviličku připomenu první dvě nápovědy k naší tajence.

0: Kup zdarma. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz. Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: I při středě držíte vlny Rádia Čas a my dneska řešíme takhle pěkně při obědu, jaké jídlo má váš partner nebo partnerka úplně nejradši. A já se teda přiznám, že mi děláte docela chutě, co si pročítám komentáře na Facebooku a na WhatsAppu. No, Šárka napsala, asi značka Ideál. Všechno, co uvařím, vše sní, nejradši má krupicovou kaši, tu chtěl včera. No, já s ním taky skoro všechno, ale od puberty už nejsem úplně na sladké, což nevím, jestli je bonus nebo ne, řekl bych, že spíš asi jo. Takže jsem spíše masový typ. Mimo jiné, Zuzka píše pečený buček se zeleným a bramborovým knedlíkem. Klára, všechny smetanové omáčky, to by mohl jíst pořád a to jsem taky zajedno, pod to bych se podepsal. No, dejte vědět, vy ostatní pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. Téma, kterému se ještě dneska budeme věnovat. Teď se ale pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude jasno až skoro jasno se sluníčkem. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Na Moravě se mohou teploty vyšplhat na 28 stupňů Celsia.
3: Rádio

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Ano, i dneska nadělujeme, máme tady dva lístky na havířovské slavnosti, ty budou 4. a 5. září, naprosto hvězdný line-up, na podiu se představí Lucie Bílá, Michal David, Kateřina Marie Tichá, Pendulum, Ritaura, mnoho dalších. No a pokud dáte dohromady výherní větu, tak tam můžete vyrazit. My už jsme první dvě slova připomněli a naposledy je v éteru prozradím. Hudba dělá. To jsou první dvě slova, hudba dělá, a jakmile budete mít všechny čtyři, tak volejte k nám do studia 77 66 12 800 a lístky na havířovské slavnosti můžou být vaše.
0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
2: Chceš lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a nějakou další pecku?
0: Pecku. Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: 12. srp, nový den, posloucháte Rádio Čas. Mimo jiné dneska slaví svátek Klára, tak také všem Kláram všechno nejlepší. No a ode mě už teďka informace z dopravy, předávám slovo Marcelce, čekají nás také nejčerstvější zprávy. Řekneme si, že předškoláci by do mateřinek mohli povinně chodit 2 roky. Podrobnosti za chvilku.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Řidiči, aktuálně pozor, v Českém Těšíně na hlavní třídě havarovala tady dvě osobní auta. Komplikace v dopravě jsou aktuálně také v Brně, a to na dvou místech. V Bohunicích na Jihlavské ulici policisté vyšetřují nehodu dvou vozidel a také v Ivanovicích se můžete zdržet. Záchranné složky tedy řeší dopravní nehodu osobního auta a motorkáře. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Předškoláci by do mateřinek mohli chodit povinně 2 roky. Kroměříž nechá opravit bytový dům s pečovatelskou službou a z ostravské vazební věznice chtěli uprchnout 2 vězni. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo školství navrhuje další novinku. Chce zavést 2 roky povinného předškolního vzdělávání místo současného 1 roku. Rezort chce tímto krokem lépe připravit děti na základní školu a pomoci srovnat rozdíly ve znalostech hlavně u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Už od dubna také centrálně sleduje absenci předškoláků v mateřinkách.
1: Morava aktuálně.
0: Kroměříž nechá opravit bytový dům s pečovatelskou službou. Jde o panelák v Nitranské ulici poblíž centra města. Radnice na rekonstrukci žádá i o evropskou dotaci, jak nám prozradil mluvčí Jan Vondrášek.
2: Byty jsou ve špatném stavu, navíc nejsou vhodné pro osoby s pohybovým handicapem. Některými okny zatéká, zastaralé je vybavení kuchyní a sociálních zařízení. Po rekonstrukci by byty měly být bezbariérové, budovy zateplené a s novými okny, dveřmi i rozvody vody, odpadů, tepla a elektřiny.
0: Dozorci v ostravské vazební věznici zabránili pokusu o útěk 2 vězňů. Ti se chtěli prokopat zdí a zmizet i za pomocí několika metrového lana. Vězeňská služba ale jejich plán odhalila a zachránila je tak i před ostudou. Za dírou ve zdi totiž na vězně místo svobody čekal další střežený vězeňský dvůr. 2 recidivisty teď čeká další trest.
1: Rádio Čas, sport.
0: A český reprezentant Tomáš Järvinen zahájil 10. boj na mistrovství Evropy 5. místem v běhu na 100 metrů. Vilém Stráský 7. a Ondřej Kopecký 18. 10. bojaře teď čeká dálkařská disciplína. Čtvrteční počasí nám nabídne slunečnou oblohu, bude jasno s teplotami od 24 do 28 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
4: On?
3: Pán?
4: Paní?
3: Tam pán hrad stroj, ne?
4: Je takhle předseda soudce?
3: No, ano, ano, jo. Něco takového.
4: Soudce fest?
3: Ano, skoro.
4: Nepovídej, přeháněj.
3: Tak hrady, ne?
4: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
3: Ano, ale nesoudím tě.
4: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
1: Rádio

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Nad hlavou je můj svět, prosím vás, odpusťte.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: máme na české influencery, tady žebříček těch nejznámějších z nich, tak schválně, jestli byste se dokázali tipnout, kteří patří na prvenství České republiky. Ode mě další muzika a samozřejmě si řekneme ještě, jak soutěžit v rámci megaléta o lístky na Havířovské slavnosti. Teď už muzika.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Držíte si vlny Rádia Čas, já se před chvilkou díval do kalendáře, Klára dneska slaví svátek, ale nejenom Klára, protože dneska je mimo jiné Mezinárodní den mládeže, tak pokud máte doma nějakého mládežníka nebo mládežnici, tak nezapomeňte koupit nějaký dáreček. Mimo jiné, pokud něco mládež sleduje, tak to jsou rozhodně influenceři. A teď nedávno vyšel nový průzkum, který zjišťoval, kteří influenceři se v Česku drží úplně v naprosté špici. A není to asi žádné překvapení. Na prvním místě se letos umístil Kovy, který už je několik let nejvýraznější tváří české influencerské scény. No a následně se v první pětce objevili Anna Šulcová, Ment, Dominika Alagia a David Lu. A co je zajímavé, takže žebříček nevychází z počtu followerů nebo respektive sledujících, ani z dosahu, sleduje právě to, kdo se lidem vybaví jako první, když se řekne influencer, a to právě obsadil Kovy. Ode mě další muzika, další hity, které milujete, a za chviličku se podíváme na dnešní téma. Ptáme se, jaké jídlo má váš partner nebo partnerka nejradši, tak napište.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
6: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
9: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Posloucháte Rádio Čas, středeční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem, ale my se podíváme do dnešního rána. I dnes ráno probíhalo Víš, nevíš a dneska speciálně také z rádiu, který je aktuálně na dovolené, ale i tak mu tolik chybíme, že nám zavolal. Tak pojďme se podívat, jak to dneska vypadalo a jestli ranní moderátoři obstáli.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Dobře, uděláme si to super kešteratriozní, takže dneska by měla 105 let moje babička, jo. Ale v rámci těch příbuzenských věcí mě zajímá jiná věc. V dobách dávno minulých, prostě za našich pradědů a prabáb, komu se říkalo devěř?
0: Devěř?
3: Devěř.
4: To je něco jak neteř, mi to přijde. Devěř. Máš možnosti?
0: To slyším teda vážně.
3: Samozřejmě, že mám možnosti, je to takové hravé, že jo, toto člověk jako běžně neví, ale vždycky už si to bude pamatovat. Takže buď to byl manželův bratr, manželčina sestra, jak říká Lenča, dnešní neteř, anebo taky dnešní kmotr. Takže kdo mohl být, nebo kdo mohla být, devěř.
0: Já bych řekl manželčina sestra.
4: Já taky mi to tam táhne. Tak my jsme pro manželčina sestra.
3: Mě to taky vždycky táhlo k té fanfulence, se přiznám.
0: Ale tak to nebude ono, to je jasné.
3: Je to manželův bratr, je to dnešní švagr.
0: Ne.
4: Oho.
3: Ano. No, je to. Tak.
0: Ono to zní tak žensky.
3: Děti moje v roce 1833 bylo americké město Chicago zaregistrováno jako město, takové jako menší město, ale už město. A on se tak stejně jmenuje i slavný muzikál, jo?
4: Chicago.
3: Ano, přesně tak, no. Pozor, no ne, to nebo to ti řeknu bokem potom. Já mám otevřené okno, teď jsem si zjistil, že si udělám ostud, ale dobře. Tak já jenom, jestli poznáte další slavné muzikály podle slavných árií. Jo, a samozřejmě, protože jako tak daleko nejsme, že by vám je pouštěl, tak já zkusím
0: zpívat. Ráďa bude zpívat.
3: Jo, no. Dám opravdu ty naprosté klasiky. Tak třeba Don't cry for me, Argentina.
0: Jo. Počkej, to vím. Ano.
4: To je Evita.
0: Evita, díky. Ano,
3: je to tak. Dobře, co tahle?
5: Midnight, not a sound from the pavement.
4: No, kočky, kec.
3: Ano, je to tak. No a poslední?
5: I dream the dream, then time goes by.
4: Pídnici.
3: No a je to tam, Les
0: Misérables. Jo.
3: Na muziku úplně geniální. No a úplně poslední, ať si můžete už říkat svoje, protože dneska má narozky Eva Farná a protože Lenča ji taky hodně opěvuje a protože tuhle písničku máme rádi. Já jenom poprosím doplnit rýmy této klasiky. Vždycky jenom dokončit větu, když udělám pauzu, jo? Můžu?
4: Jo, můžeš.
3: Znám tvůj tep. Pod mě poznám ho hned, jak ti
4: pulzuje krev.
3: Se nechávám vést, to pouto pevný jako
4: hladová zeď.
3: Ani
4: Damoklův meč
3: nikdy nerozdělí, aby si zatleskejte. To zrovna tam už nemuselo být, ale výborně to tam.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Zítra bude jasno a slunečno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni. Na horách bude kolem 20 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: be fine. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Středeční odpoledne s Rádiem Čas. Přátelé, já tady mám pro vás ještě pozvánku na náš hudební svátek Rádia Čas, protože my slavíme narozeniny, konkrétně 21. listopadu a jak to máme ve zvyku, tak je slavíme pořádně ve velkém megakoncertem Rádia Čas pro všechny bezva lidi. A letos bych se dovolil říct, že to opravdu bude stát za to, protože mimo jiné tam vystoupí skupina Europe. Ta připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání jejich legendárního alba The Final Countdown a jediné místo, kde se v Česku v rámci tohoto turné objeví, tak je právě náš megakoncert. My máme ohromnou radost a jak to máme ve zvyku, tak tam nebudou sami, krom nich vystoupí na stejném pódiu také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Já jsem se před chvilkou díval na vstupenky, ty nejlepší místa už jsou takřka pryč, takže pokud nemáte ty své, doporučuji na nic nečekat a třeba i udělat radost vašim blízkým. Podrobnosti na našem webu cazradio.cz. No a já se budu těšit, že se 21. listopadu společně v Ostravar Aréně potkáme. Ode mě je za chviličku další hity, které milujete, a připravujeme zprávy.

0: Psičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
4: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Rádio.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2:14 a slovo si bere Marcelka. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy. V těch si řekneme, že počasí nepřeje houbařům.
1: Nula omezení, maximum svěžesti, to ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
2: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 80.

0: Řidiči, stále si dávejte pozor v Českém Těšíně na hlavní třídě. Policisté zde vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních aut. A komplikace v dopravě jsou také v Brně na Hlinkově ulici. I tady situaci nezvládli řidiči dvou osobních vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Počasí nepřeje houbařům. Bohumín postaví nový moderní domov pro seniory a rybáři bojují se suchem. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Letošní houbařská sezóna je kvůli suchu a horku ta nejhorší za poslední roky. Z lesů tak lidé odcházejí s prázdnou. Slabá šance je pouze na hřebenech hor. V nížinách po bouřkách rostou pouze vzácné nejedlé hřiby, které ale lákají fotografy. Zvrat a postupné zlepšení by mohlo nastat nejdříve v průběhu září, pokud dorazí vytrvalé podzimní deště.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín postaví nový moderní domov pro seniory. Areál vyroste v nové městské čtvrti na Panském 2 a místo v něm získá 100 klientů z celého okolí, včetně Rychvaldu a Dolní Lutyně, které na výstavbu přispěly 100 milionů korun. A město už ví, jak bude projekt vypadat, jak nám prozradila mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Komplex bude mít dva dvoupodlažní pavilony propojené traktem. Jeden bude sloužit jako klasický domov pro seniory, druhý jako domov se zvláštním režimem, určený lidem s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Venkovní část pak vytvoří parčík s odpočinkovou zónou, pergolou, lavičkami a pěšími trasami pro krátké procházky i posezení.
0: První obyvatelé by se do nového domova mohli nastěhovat v roce 2030. Rybáři v Olomouckém kraji bojují s extrémním suchem a vysokými teplotami. Počasí způsobuje vysychání menších toků a velké je i riziko úhynu ryb v rybnících kvůli nedostatku kyslíku. Rybáři proto hladiny provzdušňují a přemísťují ryby z ohrožených toků. V chovech bylo také omezeno krmení, což způsobí, že při podzimním výlovu budou mít ryby nižší hmotnost.
1: Rádio Čas, sport.
0: A beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy vstoupily do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách výhrou nad švýcarskými soupeřkami. Zvítězili také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. Na polském písku se dnes představí i všechny tři české mužské páry. Čtvrteční počasí nám nabídne oblohu plnou sluníčka. Čekáme jasno s teplotami

0: Ráno Moravos s Radimem a Lenkou.
1: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
2: On?
1: Pán?
2: Paní?
1: Tam pán hrad stroj, ne?
2: Je takhle předseda soudce?
1: No, ano, ano, jo? Nic takového.
2: Soudce fest?
1: No, skoro.
2: Nepovídej, přeháněj.
1: Tak hrady, ne?
2: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
1: Ano, ale nesoudím tě.
2: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, což za malou chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit, a v této hodince také prozradím třetí slovo do naší tenky v rámci Megaléta, protože i dnes budeme soutěžit, máme tady lístky na havířovské slavnosti, buďte ve střehu, teď už hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Ne, nadarmo se říká, že láska prochází žaludkem a proto tady mám pro vás pozvánku na akci, která bude plná skvělého jídla, a to Festival chutě kraje. Tato akce proběhne už tuto neděli 16. srpna v Šumperku. No a těšit se můžete na spousta skvělých tradičních i moderních pokrmů z kvalitních místních surovin, prezentace regionálních značek. Bude tady kuchařská show Martina Staňka a Markéty Hrubešové, taky stand-up magic show a mnoho, mnoho dalšího. No a pozvánku tady mám také na další týden do Komenského sadu. Protože 22. srpna se tady uskuteční o 13 hodin první ročník Beer Festu. Já osobně jsem pivař, takže věřím, že tato akce bude i na seznamu mého přání. Je to nová letní akce Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava. Nabídne návštěvníkům ochutnávky piv lokálních pivovarů Moravskoslezského kraje. Těšit se můžete na kvalitní gastronomii, hudební vystoupení regionálních kapel a celou akci navíc moderuje naše kolegyně Kristýna Střelcová. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz. Říkal si
8: hurka. Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
9: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Čas. Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
10: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a my se dneska ptáme, jaké jídlo má váš partner nebo partnerka úplně nejraději a píšete tady toho opravdu spoustu, až mi děláte chutě, ale občas se nad některými odpověďmi pozastavím. Třeba Hanka napsala, můj manžel miluje obalovaný salám. Já přemýšlím, jestli jsem měl někdy obalovaný salám. No a píše dále a vařím takové dobroty, miluje škvarkovou pomazánku a rybičkovou. Je tady toho opravdu spousta, většinou to teda obsahuje maso, co se týká partnerů. A co se týká partnerek, tak tady to jsou spíše sladší věci. Tak dejte vědět, vy ostatní klidně pošlete hlasovku WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Teď se pojďme podívat na počasí, jak bude zítra a za chviličku další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude jasno a slunečno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni. Na horách bude kolem 20 stupňů Celsia.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: V rámci Megaléta v éteru Rádia Čas i dneska budeme rozdávat lupeny konkrétně na havířovské slavnosti. Ty budou 4. a 5. září v Havířově a vystoupí tady třeba Lucie Bílá, Michal David, Kateřina Marie Tichá, ale třeba i Rita Ora, Pendulum a mnoho dalších. No a vy můžete vyrazit v případě, že nás budete poslouchat a dáte dohromady výherní větu úplně zadarmo. Už jsme prozradili první dvě slova do naší tajenky a třetím slovem je slovo život. Takže život je třetí slovo, které potřebujete, a jakmile padne i to čtvrté, tak volejte k nám do studia 77 66 12 800 a pokud budete mít celou výherní větu, tak lístky na havířovské slavnosti jsou vaše. Tak držím palce, ode mě další muzika, jsme Rádio Čas.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
1: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
2: Partner je abstinent celoživotní, takže...
1: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
2: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: 15. hodinou posloucháte Rádio Čas, po 15. už se na vás těší Kristýnka Střelcová. Budeme s ní soutěžit o lístky na havířovské slavnosti, teď už ale předávám slovo Marcelce. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy.
1: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
5: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
7: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz.
8: Řidiči aktuálně pozor na Frýdecko-Místecku. Na komunikaci u Horních Třanovic se stala vážná dopravní nehoda se zraněním. A zdržet se můžete kvůli nehodě 2 vozidel také v Brně na Křenové ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: V Česku je nedostatek pěstounů. Karvinský lesopark se mění a Olomouc chystá další dobíječky pro elektromobily. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česku chybí pěstouni, a to hlavně po zrušení kojeneckých ústavů. Většina dětí končí u příbuzných, to ale nestačí. Regiony se proto snaží pěstounskou péči zatraktivnit a spouštějí vlastní slevové karty pro rodiny. Jiné se zaměřují na finanční dary nebo osvětové kampaně. Od letošního roku se také zvýšily i finanční odměny a příspěvky pro pěstouny vyplácené úřadem práce.
9: Morava aktuálně.
8: Karviná pokračuje v plánované proměně lesoparku Dubina. Práce se teď soustředí na vodní tok, aby v přírodě lépe zadržoval vodu. Během srpna a září navíc řemeslníci zbourají starý most a na jeho místě postaví nový. Pokračuje mluvčí města Monika Dankova.
10: Součástí celkové proměny je také vybudování nové naučné stezky. Lesopark doplní lavičky, odpadkové koše, stojany na kola i prvky pro aktivní trávení volného času. Návštěvníci se mohou těšit například na skluzavku, herní prvky s vodou, balanční kameny, lana, houpačky, prolézací krychlé klády nebo lanovou lávku.
8: Olomoučtí radní chtějí ve městě vybudovat síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Umístit je plánují hlavně na sídliště, kde lidé nemají možnost vlastního parkovacího stání a nabíjení. Zatím si vedení města nechalo zmapovat lokality a v hledáčku má už 30 vhodných míst.
9: Rádio Čas, sport.
8: A obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. 26letá plavkyně byla nejrychlejší z 45 závodnic. Dnes v podvečer ji čeká semifinále.

0: Vadimem a Lenkou.
1: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
2: On?
1: Pán?
2: Paní?
1: Tam pán hrad stroj, ne?
2: Je takhle předseda soudce?
1: No, ano, nic takového.
2: Soudce fest?
1: No, skoro.
2: Nepovídej, přeháněj.
1: Tak hrady, ne?
2: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
1: Ano, ale nesoudím tě.
2: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se. Rádio.

0: Ne, opravdu nádherné středeční odpoledne, přátelé, z Vln Rádia Čas. Nevím jak vy, ale já to srpnové počasí miluju, protože už v něm jako cítím takový ten nádech blížícího se podzimu, který miluju. Noci jsou chladnější, vzduch je příjemnější, no všechno je takové jako klidné. Ovšem, kde to je klidné za každého ročního období, je tady u nás, na Vlnách Rádia Čas. A protože je dnešní den velmi speciálním, řekneme si za pár minut víc, stejně jako k megalétu, které je rozběhlé na plné obrátky taky při středě. Nyní už ale další hity, které milujete, teď už s Kiki Střelcovou a já vám přeju pohodový poslech.
1: Hity, které milujete.

0: Dnes soutěžíme o dva lístky na Havířovské slavnosti, které proběhnou 4. a 5. září. No a budou doslova napěchované naprosto bombastickým programem. Tak poslouchejte sami. Lucka Bílá, Eurythmics, Rednex, Petr Cmorik, Michal David a nebo třeba Rita Ora. No a pokud tohle všechno chcete vidět, aniž byste za to dali jedinou korunu, připojte se k nám, přátelé, do naší letní soutěže Megaléto Rádia Čas, které vás tam dostane. Jediné dvě věci, které proto budete muset udělat a musíte je znát, je zapamatovat si jednak číslo sem k nám do studia 77661280 a k tomu budete potřebovat znát středeční soutěžní větu. V těchto chvílích byste měli znát 3 ze 4 slov a my si v průběhu odpoledne poslední chybějící slovíčko doplníme. Tak zůstaňte s námi.
1: Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas vás zve na Havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
7: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
8: Radio Čas.

0: další hity, které milujete už za malý okamžik na vlnách Rádia Čas. No ale přátelé, už dneska na večer nás čeká úžasný přírodní úkaz, největší zatmění slunce v příštích 50 letech. Vy se ovšem nezapomeňte chránit před těmito slunečními paprsky, protože přímé dívání do sluníčka je nebezpečné a hrozí vážné poškození zraku. Tak si za chvíli povíme, jak bezpečně zatmění slunce pozorovat. No a teď už na Rádiu Čas pohled na zítřejší oblohu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude jasno a slunečno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni. Na horách bude kolem 20 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

97. Hity, které milujete.

0: další z hitů, který milujete na vlnách Rádia Čas, Divokej Bill. No již dneska na večer nás čeká opravdu fantastická podívaná, kterou jsme mohli zažít před 27 lety. No a další nás čeká až za nějakých 50, takže to stojí za to si to nenechat ujít. Zatmění slunce, přátelé, které bude v Česku pozorovatelné z nějakých 88%. No ale, aby pozorování bylo bezpečné a neuškodilo našemu zdraví, musíme si ke sledování tohoto vzácného úkazu nasadit speciální ochranné brýle. Pokud je nemáte, můžete využít svářečských brýlí či sklíček na svařování. A bezpečné sledování umožní také speciální filtry na foťáky. Co byste ještě taky mohli využít, ale už je tam ta bezpečnost nižší, jsou osvícené a vyvolané negativy z foťáku a nebo temný rentgenový snímek. Čemu se prosím vás, ale rozhodně vyvarujte a vyhněte, jsou barevné brýle, klasické sluneční brýle či sklíčka zašpiněná od sazí nebo od nějakého jiného nepořádku, protože opravdu hrozí vážné poškození zraku a to nikdo nechceme. Každopádně, pokud tedy nějakými těmi ochrannými prostředky a prvky oplýváte, tak si dnešní zatmění slunce užijte a nezapomeňte, že nastane krátce po 7:45 večer.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Středečního odpoledne užíváte s rádiem Čas, taky Kiki Střelcovou za mikrofonem. No a v hitech, které milujete, budeme pochopitelně pokračovat i po 16. Ta odbije za 3 minutky, no a můžete se v ní těšit jednak na dnešní velkou oslavenkyni, kterou je Evička Farná. Podíváme se taky na Letnou, no a k tomu tady pro vás budu mít poslední chybějící slovičko v rámci dnešního megaléta. Tak zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
4: Hity, které milujete.
1: Radio Čas. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. Úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
8: Řidiči aktuálně pozor na Frýdecko-Místecku. Na trase Třanovice státní hranice se Slovenskem u Hnojníku havarovala dvě osobní auta. Komplikace v dopravě kvůli dopravní nehodě jsou i v Uherském Hradišti na Mánesově ulici a zdržet se můžete i v Brně na Křenové, kde se stále odklízí následky bouračky dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Předškoláci by do mateřinek mohli chodit povinně 2 roky. Kroměříž nechá opravit bytový dům s pečovatelskou službou a z ostravské vazební věznice chtěli uprchnout 2 vězni. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo školství navrhuje další novinku. Chce zavést 2 roky povinného předškolního vzdělávání místo současného 1 roku. Rezort chce tímto krokem lépe připravit děti na základní školu a pomoci srovnat rozdíly ve znalostech hlavně u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Už od dubna také centrálně sleduje absenci předškoláků v mateřinkách.
1: Morava aktuálně.
8: Kroměříž nechá opravit bytový dům s pečovatelskou službou. Jde o panelák v Nitranské ulici poblíž centra města. Radnice na rekonstrukci žádá i o evropskou dotaci, jak nám prozradil mluvčí Jan Vondrášek.
9: Byty jsou ve špatném stavu, navíc nejsou vhodné pro osoby s pohybovým handicapem. Některými okny zatéká, zastaralé je vybavení kuchyní a sociálních zařízení. Po rekonstrukci by byty měly být bezbariérové, budovy zateplené a s novými okny, dveřmi i rozvody vody, odpadů, tepla a elektřiny.
8: Dozorci v ostravské vazební věznici zabránili pokusu o útěk 2 vězňů. Ti se chtěli prokopat zdí a zmizet i za pomocí několikametrového lana. Vězeňská služba ale jejich plán odhalila a zachránila je tak i před ostudou. Za dírou ve zdi totiž na vězně místo svobody čekal další střežený vězeňský dvůr. 2 recidivisty teď čeká další trest.
1: Rádio Čas Sport.
8: A juniorský mistr světa z roku 2024 Tomas Järvinen odstoupil z 10 boje na mistrovství Evropy kvůli svalovému zranění. Vilém Stráský si po dvou disciplínách polepšil na 5. místo. Třetí český desetibojař Ondřej Kopecký se dělí o 17. pozici. Taky ve čtvrtek nám počasí přinášíme

0: Vadimem Alenkou.
1: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
2: On?
1: Pán?
2: Paní?
1: Tam pán hrad stroj, ne?
2: Je takhle předseda soudce?
1: No, ano, jo? Něco takového.
2: Soudce fest?
1: Ano, skoro.
2: Nepovídej, přeháně.
1: Tak hrady, ne?
2: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
1: Ano, ale nesoudím tě.
2: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Adam Ďurica na vlnách Rádia Čas. No a za chviličku už další hity, které milujete, a konkrétně ten od Evičky Farné, která je, přátelé, dnešní oslavenkyní a teďka překvapila novým účesem. S těmi jako naše slavice se nebojí experimentovat, což ukázala i posledně v celkem extravagantním účesu. Chápu, že na Eden to chtělo, že jo, něco speciálního. Ovšem, teď se mi líbí mnohem víc, abych byla upřímná. Tmavé dlouhé vlasy s blondětým meliérem nyní vyměnila za polodlouhé mikádo v hnědých tónech a náramně jí to sluší. Nový střih předvedla na své pracovní cestě do Polska a do toho předvedla i vkusný, decentní outfit. Nicméně, dnes Eva slaví krásná Kristova léta, tak jí z Rádia Čas přejeme k těm 33. nám hlavně kupu zdraví, taky štěstí a spoustu dalších úspěchů v její perfektně rozjeté kariéře.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
1: Pojďme si, naši milí, doplnit chybějící slovo dnešní výherní věty Megaléta Rádia Čas. Ale nejprve připomeňme, o co že to dneska hrajeme. Přátelé, máme pro vás dva lístky na letošní havířovské slavnosti, které proběhnou jako vždy první zářijový víkend. No a ten program, ten je opravdu našlapaný samými skvostnými, jak českými, tak zahraničními jmény. No a vám v těchto chvílích přihazuji poslední slovíčko hezčí. Hezčí uzavírá dnešní soutěžní větu. V těchto chvílích už tedy máte komplet soutěžní výherní větu o čtyřech slovech, z nichž to poslední je hezčí. Zapište, zapamatujte, no a dříve či později budeme soutěžit, tak budu držet palce a za chvíli už další hity, které milujete.
0: Megaléto Rádia Čas.

0: Lístky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov jemná či Božkov standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy 0,5 litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
8: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Zítra bude jasno a slunečno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni. Na horách bude kolem 20 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete. Rádio.

0: Nenechte se vyrušovat od poslechu hitů, které milujete z rády. A čas za chviličku už další Britney Spears, Soza, Bon Jovi a další. No, my máme aktuálně, přátelé, pár minut po půl páté a teploty jsou na území České republiky mezi příjemnými 24 až 27 stupni. Takže si užívejte příjemného středečního odpoledne a my už se za chvíli podíváme na Letnou, kde v uplynulém týdnu proběhl další ze zásadních koncertů v historii naší země. Marek Ztracený ji ovládl tentokrát, ale kdo ji ovládl předtím, tak zavzpomínáme za pár minut.
1: Radio Čas.
2: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte hity, které milujete na rádiu Čas. No a za chvíli po Britney Spears už Marek Ztracený. Ten je jeden z těch, který se od minulého pátku pyšní tím, že je zapsaný do pomyslné kolonky s názvem Historicky zásadní koncerty na Letné. Pojďme si připomenout, kdo v minulosti taktéž ovládl Letnou. Vezmeme to chronologicky. V roce 96 přijel na letenskou plán král popu Michael Jackson a trhl rekord, přátelé. Přišlo se na něj tehdy podívat neuvěřitelných 120 tisíc lidí. O 7 let později, roku 2003, vystoupili Rolling Stones, na které dorazilo 80 tisíc fanoušků, stejně jako na Elány v tom též roce. No a k těmhle velikánům se nově řadí i Marek Ztracený, který si užil 70 tisícový dav. Velká gratulace, klaníme se, klobouček, no a za chvíli teda jedna z jeho největších pecek, tak se nezlob.
1: Nula omezení, maximum svěžesti, to ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Radio Čas.

0: Kdo jste netrpělivě celé odpoledne vyčkávali u Rádia Čas, protože se chcete zúčastnit soutěže o 2 vstupenky na letošní havířovské slavnosti, no tak se, přátelé, v následující hodince dočkáte. Po 17. si zasoutěžíme v rámci našeho megaléta. Nezapomeňte, že musíte mít nachystané 2 věci. Číslo sem do studia 7766 12800 a taky dnešní soutěžní větu. K tomu vás pozvu hned na několik skvělých akcí, které se budou konat v nadcházejících dnech a týdnech. No a podíváme se taky do kalendáře. Kiki Střelcová vás zdraví z Rádia Čas a přeju klidné odpoledne.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz

0: Řidiči aktuálně pozor na Frýdecko-Místecko. Na trase Třanovice státní hranice se Slovenskem u Hnojníku havarovala dvě osobní auta. Další komplikace v dopravě jsou také na hlavním tahu Rožnov pod Radhoštěm, Horní Bečva u odbočky na hutisko Solanec. I tady se střetli řidiči dvou osobních vozidel. V Prostějově se můžete zdržet na Brněnské ulici, kde je kvůli nehodě dvou vozidel uzavřen jeden jízdní pruh a na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A kvůli nehodě dvou vozidel se také vyplatí opatrnost na dálnici D1 na trase Brno-Vyškov. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Počasí nepřeje houbařům. Bohumín postaví nový moderní domov pro seniory a rybáři bojují se suchem. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Letošní houbařská sezóna je kvůli suchu a horku ta nejhorší za poslední roky. Z lesů tak lidé odcházejí s prázdnou. Slabá šance je pouze na hřebenech hor. V nížinách po bouřkách rostou pouze vzácné nejedlé hřiby, které ale lákají fotografy. Zvrat a postupné zlepšení by mohlo nastat nejdříve v průběhu září, pokud dorazí vytrvalé podzimní deště.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín postaví nový moderní domov pro seniory. Areál vyroste v nové městské čtvrti na Panském 2 a místo v něm získá 100 klientů z celého okolí, včetně Rychvaldu a Dolní Lutyně, které na výstavbu přispěly 100 milionů korun. A město už ví, jak bude projekt vypadat, jak nám prozradila mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Komplex bude mít dva dvoupodlažní pavilony propojené traktem. Jeden bude sloužit jako klasický domov pro seniory, druhý jako domov se zvláštním režimem, určený lidem s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Venkovní část pak vytvoří parčík s odpočinkovou zónou, pergolou, lavičkami a pěšími trasami pro krátké procházky i posezení.
0: První obyvatelé by se do nového domova mohli nastěhovat v roce 2030. Rybáři v Olomouckém kraji bojují s extrémním suchem a vysokými teplotami. Počasí způsobuje vysychání menších toků a velké je i riziko úhynu ryb v rybnících kvůli nedostatku kyslíku. Rybáři proto hladiny provzdušňují a přemísťují ryby z ohrožených toků. V chovech bylo také omezeno krmení, což způsobí, že při podzimním výlovu budou mít ryby nižší hmotnost.
1: Rádio Čas, sport.
0: A pouze dva ze šesti českých beach volejbalových párů vstoupili úspěšně do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách. Kateřina a Anna Pavelkovi zahájili turnaj v Polsku výhrou nad švýcarskými soupeřkami. Zvítězili také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. Naopak mužské páry své úvodní zápasy prohrály a čeká je zápas o udržení v soutěži. Čtvrteční počasí bude slunečné, čekáme jasnou oblohu s teplotami od 24 do 28 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další v 18 hodin. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
4: On?
3: Pán.
4: Paní.
3: Tam pán hrad stroj, ne?
4: Je takhle předseda soudce?
3: No, ano, ano, jo. Nic takového.
4: Soudce fest?
3: No, skoro.
4: Nepovídej, přeháněj.
3: Tak hrady, ne?
4: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
3: Ano, ale nesoudím tě.
4: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se. Rádio.

Taky ve středu 12. srpna ladíte rádio Čas. Svátek slaví dneska Kláry. No a dnešek se bez pochyb zapíše do historie dějin dnešního dne, protože nás večer čeká vzácný úkaz, kdy dojde k částečnému zatmění slunce. No, ale věci zásadní se děly i v letech minulých. Vezmeme to chronologicky. Rok 1881 připomíná smutnou událost, kdy po pouhých 2 měsících oslavnostního otevření bylo poničeno požárem Národní divadlo v Praze. To v dalším století probíhaly velkolepé oslavy, protože před 107 lety proběhlo slavnostní otevření Národního divadla Moravskoslezského. No a v 78. roce zase naopak slavili v Praze, protože se otevřel první úsek linky pražského metra značky A. A to ze stanice Davidská na náměstí Míru. No a narozeniny dneska slaví naše zlatá slavice Eva Farna. Tak pokud jste narození ve stejný den jako ona, tak vám přeju za celou naší partii rádia Čas všechno nejlepší.

máme tady, přátelé, pro vás hned několik milých pozvánek. Tak já to vezmu odzadu. Výjimečný festivalový projekt evropské úrovně míří do Třince. Svatováclavský hudební festival se uskuteční v tamním evangelickém kostele v pátek 4. září od 18 hodin podvečer. Další pozvánka je do Komenského sadu na 22. srpna, což je sobota, kde se od 13 hodin odpoledne uskuteční první ročník Beer Festu, nová letní akce CKVčka, tedy Centra kultury a vzdělávání Moravské Ostravy, no a nabídne návštěvníkům ochutnávky piv lokálních pivovarů Moravskoslezského kraje, taky skvělé gastronomické pochoutky, no a pochopitelně nebude chybět ani kvalitní hudební program. No a moje maličkost tím vším bude provázet. Tak se tam za námi stavte, budu se moc těšit. No a ještě tady mám pozvánku na festival Chutě kraje Šumperk. 16.8. v sadech 1. máje v Šumperku, kde celým dnem bude provádět herečka Markéta Hrubešová a těšit se můžete kromě kulinářských show na stand-up magickou show a třeba taky vystoupení Heidi Janků.

0: na Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Říkal si
3: hurikán. Galakoncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go.

Radio Čas. Film Time na Radio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Zítra bude jasno a slunečno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni. Na horách bude kolem 20 stupňů Celsia.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Dnešní narozeninová oslavenkyně Eva Farná s oslavencem včerejším s Mirajem Navrátilem na vlnách Rádia Čas v nádherném romantickém duetu. No a teď to, na co spoustu z vás celý den čeká.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
0: Krátce po půl šesté, nejvyšší čas podarovat někomu z vás dva lístky na havířovské slavnosti v rámci Megaléta. Jestli jste stihli pochytit během dnešního vysílání celou soutěžní větu a jste si jisti správným zněním, tak volejte na linku 7766 12800 právě nyní. No a pokud se dovoláte jako osmý v pořadí, lístky budou vaše. Tak držím palce.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Yeah, baby.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Osmý volající poslucháč Rádia Čas je na lince a pro dnešek se jim stal Pavel. Já vás zdravím, krásné odpoledne, Pavle.
2: Ano, děkuju, taky krásné odpoledne.
1: Tak jak jste na tom, poslouchal jste od rána dnešní vysílání?
2: Ano.
1: Takže byste neměl být překvapený. No tak ať to zbytečně neprotahujeme, povídejte, co jste si zapamatoval nebo poznačil?
2: Hudba dělá život hezčí.
1: Hudba dělá život hezčí. To je krásná věta, že? Taková pravdivá.
2: Ano, taková kdyby to zpíval Mozart.
1: Dokonce, podívejte se. No, a vy si dneska budete moci, Pavle, taky zaspívat, ale od radosti. Lístky jsou vaše, větu jste pochytil naprosto perfektně a já vám gratuluju. Odkud vlastně jste?
2: Děkuju, ze Slavonina.
1: Ze Slavonina, tak to do Havířova budete mít přece jenom nějaký ten kousíček, ale na takový program se oplatí zajet, že jo?
2: Ne, ten kousek to nebude, protože já tam mám sestru a tam bydlí, tak to bude pohoda.
1: No tak to je paráda. Tak spojte příjemné s užitečným a vezmete to aspoň i s rodinnou návštěvou.
2: Ano.
1: Tak já vám moc gratuluju, vy mi vydržte na lince a hlavně nepokládejte. No a přátelé, vy nevyšte hlavy, protože o další zajímavé lístky budeme soutěžit zase zítra.
0: Megaléto Rádia Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Dva lístky na havířovské slavnosti jsou pro dnešek sice fuč. Vyfoukl vám je, přátelé, posluchač Pavel ze Slavonína z Olomouckého kraje, tak ještě jednou gratulujeme a zdravíme. No ale, jak jsem říkala, vy nemusíte smutnit, protože zítra tady pro vás budeme mít další skvělé lístky. Tentokrát na výstavu Harryho Pottera. Takže kdo byste se na tuhletu zajímavou, čarodějnou výstavu chtěli zajet, mrknout do pražských Letňan, budete moct mít tu možnost. Jenom stačí, když budete pozorně poslouchat čtvrteční vysílání Rádia Čas.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových

0: Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: úžasný hit, který milujeme úplně všichni od kapely Lucie s názvem Marie na vlnách rádia, čas v závěru 17. hodiny odpolední. Přátelé, moje maličkost Kiki Střelcová se s váma pro dnešek rozloučí. Za chvilku už si moderátorské otěže přebere kolega Tom Michalík, protože se chystá další díl Film Timeu, tak pozorně poslouchejte, na co se jít třeba podívat do kina, či naopak, čemu se vyhnout. No a ještě předtím Marcelka Fabiánová s posledníma zprávama dnešního dne, taky pohledem na cesty a já se na vás budu těšit zase zítra. Užívejte si zbytku středečního dne.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
2: Tento týden hrajeme o lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a kupu dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Mega léto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. Úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na hlavním tahu Rožnov pod Radhoštěm, Horní Bečva. U odbočky na Hutisko Solanec se stále odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut. A zdržet se můžete také v Prostějově na Brněnské ulici, kde je uzavřen jeden jízdní pruh. Složky integrovaného záchranného systému tady zasahují u bouračky dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: V Česku je nedostatek pěstounů. Karvinský lesopark se mění a Olomouc chystá další dobíječky pro elektromobily. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česku chybí pěstouni, a to hlavně po zrušení kojeneckých ústavů. Většina dětí končí u příbuzných, to ale nestačí. Regiony se proto snaží pěstounskou péči zatraktivnit a spouštějí vlastní slevové karty pro rodiny. Jiné se zaměřují na finanční dary nebo osvětové kampaně. Od letošního roku se také zvýšily i finanční odměny a příspěvky pro pěstouny vyplácené úřadem práce.
5: Morava aktuálně.
8: Karviná pokračuje v plánované proměně lesoparku Dubina. Práce se teď soustředí na vodní tok, aby v přírodě lépe zadržoval vodu. Během srpna a září navíc řemeslníci zbourají starý most a na jeho místě postaví nový. Pokračuje mluvčí města Monika Dankova.
9: Součástí celkové proměny je také vybudování nové naučné stezky. Lesopark doplní lavičky, odpadkové koše, stojany na kola i prvky pro aktivní trávení volného času. času. Návštěvníci se mohou těšit například na skluzavku, herní prvky s vodou, balanční kameny, lana, houpačky, prolézací krychlé klády nebo lanovou lávku.
8: Olomoučtí radní chtějí ve městě vybudovat síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Umístit je plánují hlavně na sídliště, kde lidé nemají možnost vlastního parkovacího stání a nabíjení. Zatím si vedení města nechalo zmapovat lokality a v hledáčku má už 30 vhodných míst.
2: Rádio Čas, sport.
8: A čtvrtkařka Barbora Malíková do semifinále mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu nepostoupila. Účast ve čtvrtečním semifinále si zajistilo 13 závodnic. Halová mistryně světa a dvojka letošních evropských tabulek Lourdes Gloria Manuel byla nasazena rovnou do semifinále.

0: 18 hodin. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
3: On?
2: Pán?
3: Paní?
2: Tam pán hrad stroj, ne?
3: Je takhle předseda soudce?
2: No, ano, ano, jo? Něco takového.
3: Soudce fest?
2: No, skoro.
3: Nepovídej přehání.
2: Tak hrady, ne?
3: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
2: Ano, ale nesoudím tě.
3: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
1: Rádio Čas. Film time. Na Rádio Čas.
4: Týden se s týdnem sešel a já jsem moc rád, že vás mohu přivítat u nové epizody pořadu Film Time. Pojďme si tedy sesumírovat, co zajímavého se ve světě filmu momentálně děje. Budu pro vás mít dva typy do kina, jeden návrat legendární postavy a narozeniny herce, jenž ve své době patřil mezi nejatraktivnější vůbec. Ale nejprve se podívejme na situaci v kinech. Ono totiž, provozovat kino, to není jenom tak. Jasně, co moc nemusíte řešit, tak to je počasí. V zimě zatopíte, v létě pustíte klimatizaci a filmy se hrají celý rok. I dobré filmy. Takže musíte hlavně doufat v kvalitní snímky. No a i letos se ukázalo, že ne vždy se výdělečný film podaří natočit. Důkazem toho jsou například Vláci vesmíru anebo Supergirl. Zrovna tyhle filmy skončily daleko za očekáváním jak finančně, tak kvalitativně. Naštěstí si momentálně mohli kinaři oddychnout. Na velkém plátně momentálně vládnou dva filmy. Odyssea a nový Spider-Man. A jak to tak vypadá? Ještě nějakou dobu tomu tak bude. Sandálovka Christophera Nolana i oblíbený pavouk už pokořili hranici miliardy dolarů a směle útočí i na druhou. Tomu se opravdu dá vlastně upřímně jenom tak zatleskat. Ano, přesně takhle to vypadá, když si všechno sedne a povede se. Potěšení jsou tvůrci, producenti, diváci a samozřejmě kinaři. Těch kyblíků s popcornem se taky zrovna neprodalo málo. No a jak si třeba povede snímek, který na plátna kin zaútočí příští rok v únoru? To je otázka, ale o tom filmu dáme řeč za chvíli.
1: Film Time na Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: V posledních letech je velmi aktuální oživovat starší, zavedené a oblíbené značky. Jestli je to dobrý nápad, to nechám na posouzení každého diváka zvlášť. Kromě amerických filmařů se do toho s chutí pustili i Francouzi. Nedávno jsme tak dostali nové a poměrně syrové adaptace a nové zpracování Třech mušketýrů nebo Hrabě Monte Krista. A to není konec. Kromě nové adaptace Bídníků se na plátna kin vrátí i jeden maskovaný padouch. Takže můžeme říct, Fantomas se vrací.

Ano, my známe samozřejmě Fantomase hlavně jako veselou taškařici s Louis de Finesem a Jeanem Maré. Ale nenechte se zmást, původní fiktivní postava byla v roce 1911 vykreslena jako velmi brutální a temný vrah. A právě takové adaptace bychom se měli dočkat. V novém podání se podle všeho objeví známé postavy, jako komisař Živ nebo novinář Fandor. Ale pojede se na vážnou notu. A první teaser naznačuje, jak to bude celé vypadat. Když si něco na

0: čtete o původních příbězích Fantomase, skutečně nečekejte žádnou veselou hru. No a jak to vypadá? Francouzští filmaři pokračují ve vyprávění svých legend hezky, reálným způsobem.
1: Filmtime. Na rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Rádio Čas.
1: Než se pustíme do kinotypů, mám tady jedny narozeniny. 10. srpna oslavil 66 let španělský herec Antonio Banderas, celým jménem José Antonio Domínguez Bandera. Původně se chtěl stát fotbalistou, ale ve 14 letech mu plány zhatila zlomenina nohy. No a tak se jeho zájem více zaměřil na divadlo a dramatická umění. Nakonec to dotáhl i do španělského národního divadla. Začátkem 80. let došlo na osudové setkání s režisérem Pedrem Almodovarem. Zahrál si v několika jeho filmech a právě díky tomuto rejžovi se dostal do velkého Hollywoodu. Začátkem 90. přišla role v dokumentu zpěvačky Madony a postupné malé roličky, třeba ve filmu Philadelphia, ale bylo toho více. No a největší průlom přišel v roce 1995, když dostal roli ve filmu Desperado.

0: Následovali Nájemní vrazi se Sylvestrem Stallonem, Evita, kde se opět setkal s Madonou, a poté samozřejmě Zoro, Tajemná tvář. No a z Antonia Bandera se stala globální hvězda. Namluvil také kocoura v botách ve Šrkovi. Je mimochodem velkým fanouškem fotbalového klubu Malaga, ale v roce 2017 prodělal infarkt a toho donutilo přehodnotit svůj život, takže se více stáhl do ústraní, opustil svět velkého filmu a věnuje se spíše komorním projektům. My mu každopádně přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví.
1: Film Time na Rádiu Čas. Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: V tomto týdnu vstupuje do kin film, od kterého upřímně nevím, co vlastně čekat. Jestli více komedii, odlehčený snímek nebo rodinné dobrodružství. Konec Oak Street. Když se však podívám na jméno producenta, kterým je J.J. Abrams, tak si tak říkám, že můžeme čekat všechno dohromady. No a o cože vlastně půjde? Ocitáme se na poklidném předměstí, které se zatím z neznámého důvodu ocitne na neznámém místě. A jak to vypadá? Zřejmě se celá Oak Street dostala až mezi dinosaury. I think that our neighborhood has moved. We're in the past, aren't we? How the hell is that even possible? Jestli bych měl vybrat jednu věc, proč film doporučit předem, tak to bude herecké obsazení hlavních hvězd. Ewan McGregor a Annie Hathaway. Tihle dva snad nikdy v žádném filmu nesklamali. Snímek mimochodem natočil režisér David Robert Mitchell, který má za sebou zajímavé počiny horor It Follows a záhadu Silver Lake. No a pak je tady zmíněný producent J.J. Abrams, tvůrce seriálu Ztracení, Alias a nebo sedmých Star Wars. Právě po posledních Hvězdných válkách si dal trošičku pauzu, no tak uvidíme, v jaké formě se J.J. Abrams vrátil. Konec Oak Street je aktuálně k vidění v kinech. Film Time na Rádiu Čas.

0: Rádiu Čas.
1: V tomto týdnu můžete vidět i jeden téměř domácí snímek Bojovník, a to režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky. Ti se rozhodli využít aktuální popularitu MMA. A tak tady máme příběh bývalé boxerské hvězdy a šampiona Pavla, který dostává nabídku na velký návrat. Jenže tentokrát to bude boj v kleci oktagonu. Kromě těžkého soupeře na něj však čeká i boj se sebou samotným a bude muset vyřešit také některé soukromé záležitosti.
2: Ty děláš prdel. Jirko, volej fízli.
3: Co? Proč?
2: Ztracený bratr se našel.
3: A nic na světě nechci víc, jako to, abys mi odpustila.
4: Já bych se to představoval jako návrat legend.
3: Česko, Maďarsko.
1: Že vám to zní povědomně? No, není se čemu divit. Scénaristicky je to vlastně klasický příběh plný klišé, jak se sportovec dostává zpátky na vrchol. A upřímně, takových filmů už jsme tady měli hodně. Jenže jestli máte rádi tento sport, neměli byste vynechat. Natáčelo se totiž za velké podpory organizace Octagon. Proto jsou k vidění reálné scény z reálných turnajů, plné tribuny skutečných fanoušků a objeví se tady i mnoho skutečných zápasníků MMA. Třešničkou na dortu je pak role trenéra, kterou hraje Pavel Hrímský. Ano, ikonický hlas Rockyho. Chválen je také Martin Finger, no a vyzdvihnout musím i herce v hlavní roli, Slováka Milana Ondříka. Ten absolvoval tvrdý rok fyzické přípravy. No a na výsledek se tedy zajděte podívat aktuálně do kina. Já vám děkuju, další Filmtime tady bude příští týden.
0: Filmtime. Filmtime na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
7: Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
8: Hity, které milujete. Radio Čas.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
10: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
11: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
12: Volejte bezplatně 800 872.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz.
4: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
5: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
6: On?
5: Pán?
6: Paní?
5: Tam pán hrad stroj, ne?
6: Je takhle předseda soudce?
5: No, ano, ano, jo? Něco takového.
6: Soudce fest?
5: No, skoro.
6: Nepovídej, přeháněj.
5: Tak hradina.
6: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
5: Ano, ale nesoudím tě.
6: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
4: Rádio.

0: Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Život plyne dál.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

na stojáka míří do Golf Parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
2: On?
1: Pán?
2: Paní?
1: Tam pán hrad stroj, ne?
2: Je takhle předseda soudce?
1: No, ano, jo. Něco takového.
2: Soudce fest?
1: Ano, skoro.
2: Nepovídej, přeháněj.
1: Tak hrady, ne?
2: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
1: Ano, ale nesoudím tě.
2: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě. Jak mince ošoupá.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

pracovat.

0: vůbec.
1: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya. Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
2: Partner je abstinent celoživotní, takže...
1: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
2: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky podle mě.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Tak když spolu spíme, na bytě tě má.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
3: On?
2: Pán?
3: Paní?
2: Tam pán hrad stroj, ne?
3: Je takhle předseda soudce?
2: No, ano, jo. Něco takového.
3: Soudce fest?
2: Ano, skoro.
3: Nepovídej, přeháněj.
2: Tak hrady, ne?
3: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
2: Ano, ale nesoudím tě.
3: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
1: Rádio.

0: některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
2: On?
1: Pán?
2: Paní?
1: Tam pán hrad stroj, ne?
2: Je takhle předseda soudce?
1: No, ano, ano, jo. Nic takového.
2: Soudce fest?
1: No, skoro.
2: Nepovídej, přeháněj.
1: Tak hrady, ne?
2: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
1: Ano, ale nesoudím tě.
2: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ráno Moravos s Radimem a Lenkou.
1: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
2: On?
1: Pán?
2: Paní?
1: Tam pán hrad stroj, ne?
2: Je takhle předseda soudce?
1: No, ano, ano, jo? Nic takového.
2: Soudce fest?
1: No, skoro.
2: Nepovídej, přeháně.
1: Tak hrady, ne?
2: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
1: Ano, ale nesoudím tě.
2: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se. Radio

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya. Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
1: Partner je abstinent celoživotní, takže...
0: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
1: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.